zanocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, při vdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která, je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele Josef Kinský obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je tu nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať

0: pánbu nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano, ano, ano, ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak, tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude toho. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš, takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý, helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi, i když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
2: Ne, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodával?
1: No, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu,
1: zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Příště nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páči, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, páči, já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady mají očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: No, počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval. Říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport. Hlavně teda proti proti hopnutí, sportu jungle.
2: Snad proti tlousnutí.
3: Proti té, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední, ano.
3: Mám co říct, velice rád, tohle jste. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: Jo, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už je každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali, za totáče vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Bčko.
4: Zdravíme, dobře, Davide.
2: Děkujeme za to. Kdo další?
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
4: Zdravíme.
5: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
2: Dobře, hlas pro něj.
5: Díky.
2: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon střídáme tedy.
6: Kdo tam je? Odpoledne.
2: I vám.
6: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
4: Děkujem.
6: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
4: To zjistíme.
2: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
7: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
2: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hold. Děkujeme moc, mějte se hezky.
7: Super.
4: Mějte se hezky,
2: tak pokračujeme se sportkou.
8: Opravdu máte mě,
9: no, řekněte, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
8: Kanonistika?
9: Kanoistika.
8: To bude loď asi nějaká.
9: Je? No, to je taková loď, kano je.
8: Samozřejmě, nějaký ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
9: veliký. Proč váleční?
8: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
9: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
8: Jo, počkejte, tohle úplně nevědět, jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
9: Pan Anton.
8: Ve vodě takhle se dalo.
9: Snad Ponton, ne?
8: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
9: To ale není spor. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
8: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím vás.
9: To tady víme každý.
8: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
9: No.
8: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce denně.
9: No tak vidíte.
8: Já vám neschodil ani 10 deka.
9: Musím vás, jak je to možné.
8: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej to kapalo.
9: Počkejte, kdo jako, kdo?
8: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
9: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
8: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
9: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
8: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
9: Plaval jste?
8: Ježišmarja, závodně.
9: Vy jste plaval závodně. Vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
8: Ve vodě to bylo.
9: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
8: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhový styl to byl, jsem měl nejraději.
9: Kruhovej styl.
8: Kruhovej, ano.
9: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
8: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
9: Ne, bohužel všechno neznám.
8: Jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si připomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
9: Ne, prosím vás, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
8: Koho?
9: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
8: Kraula?
9: No ano, kraula.
8: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
9: Potápět.
8: S Gdoulou.
9: Potápění, potápění je tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
8: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazil. V tomhle
9: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
8: Co říkáte?
9: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
8: Ne, v labín to bylo většinou.
9: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
8: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, byste, si bych si v životě nedovolil přece. No, tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
9: Ale tak to...
8: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
9: Počkejte, kapesník místo plav.
8: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
9: A jo, takže bez skafandru jste se...
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
4: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
4: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
2: Teď se jedeš dívat.
4: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
4: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
2: Takže
4: Salinas.
2: Dnes už by se zbál.
4: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
4: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka. Tak zase znamená, co?
2: Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele, Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: No, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau, ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku, a to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to věkem. Omezený věkem? Já nevím. Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který tam
1: bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedli. Jo. Ale

Péčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník, Tomi. Medicine man.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé? Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A

0: bych pana donutila.
1: Dobře, děkujeme moc. A kdo dál?
2: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
3: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
2: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá.
3: Děkujeme a zdravíme na západ. Ano,
1: děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
4: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
3: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku,
1: rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
5: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
6: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne.
5: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná, gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
6: Ano, vím, 60.
5: No a kolik jste jel vy?
6: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
5: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
6: Vidíte, takhle se na ně musí.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
3: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pane režisére, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti. na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Ranutila.
3: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu
1: nechám
3: neznám.
1: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, na koupališti do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za ten vzpomínku, to se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už jadu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta: včetně mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Frantíku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
0: Humoriáda.
1: Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzim, je daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti, do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

lyckas, ja, dennes. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet. Fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvláště šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Žďárské domy s pečovatelskou službou dostanou místo starých balkónů moderní lodžie. Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 781 lidí. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Zateplení domů s pečovatelskou službou připravují ve Žďáře nad Sázavou. Práce začnou opravou střechy domu číslo 13 Libušínské ulici, do které zatéká. Pokračovat budou i na sousední budově číslo 11, a to výměnou zateplení, ale také okna dveří, pokračuje mluvčí města Blanka Sobolová.
3: Výraznou změnou bude náhrada současných balkónů, které už si taky zasluhují rekonstrukci. Místo nich budou předsazené železobetonové lodžie. Dále na té ploché střeše domu Libušínská 13 přibude fotovoltaická elektrárna nebo fotovoltaika. Současně dojde k úpravě té střešní konstrukce, odvětrání.
2: Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
4: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlaživními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn do přestupek.
2: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkouděnců. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se také kapacity tamních márnic. Na jihozápadě Nepálu proto začali pohřbívat i na provizorním hřbitově.
5: Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. To má v budoucnu ulehčit ztotožňování i exhumaci mrtvých. Stále taky pokračují snahy o záchranu přeživších. Například armádní jednotky s těžkou technikou lokalizovaly horní část tunelu vodní elektrárny, ve které povodňová vlna uvěznila stovky pracovníků. Na volání záchranného týmu zatím nikdo nereagoval. I několik dní po katastrofě se ale daří nalézat živé obyvatele. Podle deníku Kathmandu Post jen armáda za dnešek zachránila stovky lidí. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie v prvním ligovém derby pražských S v sezóně vyhráli na Letné 3-0. V tabulce šance ligy se tak vrátili o bod do vedení před Liberec, který porazil Hradec Králové 2-0. V dalších zápasech Teplice zvítězili nad Jabloncem také 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Novém Rychnově teď mají 14 stupňů, v Moravských Budějovicích 16. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod, volně průjezdná je i dálnice D1 na Vysočině. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pátá hodina, čtvrtá minuta. Přejeme vám krásný první pracovní den tohoto týdne. Zároveň je to poslední srpnový den roku 2026. Je pondělí 31. srpna. Pracující jdou po víkendu do práce. Školáci ti ještě mají volno, ale už zítra nastoupí do školy. Svátek dnes má Pavlína, půlku latiny, 55. narozeniny oslaví modelka Tereza Maxová a taky zpěvák Michal Hrůza, tak posíláme gratulaci. A taky je to 90 let ode dne, kdy Československý rozhlas zahájil pravidelné vysílání do zahraničí. Co dalšího se přihodilo, to připomene Petr Jungmann už za chvíli.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
0: Telegram s adresou svět.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První písemná zmínka o Třebíči jako o městě se objevila 31. srpna 1277. Ty úplně první zmínky o malebném městě na Vysočině jsou ale ještě starší, dokonce až z roku 1101. Historické jádro Kutné hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se Pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
6: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
5: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Přejeme vám pohodové 31. srpnové ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou bude polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty na Vysočině dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý postupně mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tolik počasí, za chvíli Xindl X, Mácha tam můj hrad, anebo Věra Martinová s atmosférou letních bouřek. Je 5.18.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na Jihlavský půlmaraton nás už v pondělí po 11. hodině pozvou organizátoři, a to Hana Šabatková a Tomáš Rampír.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Tento ex má chata můj hrad v 5.23 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 31. srpna a dnes začne soustředěný vojenský výcvik ve výsadkové přípravě. Bude v Jihlavě a v okolí obcí Velký Beranov, Ždírec, Dobronín, Střítež, Měšín a Smrčná. Potrvá do 4. září, takže v tomto týdnu můžete zaznamenat zvýšený pohyb příslušníků armády České republiky a vojenské letecké techniky. Výcvik může být doprovázen zvýšenou hlukovou zátěží, zejména během plánované noční části, tak s tím prosím počítejte. Jinak dnes se v 10 hodin dojde ke slavnostnímu otevření krytého plaveckého bazénu Evžena Rošického po rekonstrukci v Jihlavě. Na zítřek, to znamená na 1. ale i 2. září, nachystali mimořádné hodiny pro veřejnost, a to mezi 10. až 14. hodinou. Tak si přijďte zaplavat a podívat se, co je tam všechno nového.

0: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, přejeme vám úspěšný start do nového pracovního týdne. Je pondělí 31. srpna roku 2026. Před námi jsou krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem, po nich Leona Machálková zaspívá písničku s názvem Galaxie přání.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Silničáři chtějí urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna ze 4 pruhů na 6. Hotový je zatím úsek mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Teď dělníci přestavují křižovatku dálnic D1 a D2. Vznikají kvůli tomu dlouhé kolony a zdržení. Postupná rekonstrukce má trvat ještě asi 7 let. Ředitelství silnic a dálnic chce proto práce zhustit do méně staveb, a to i za cenu větších dopravních omezení. Jubilejní 30. ročník oslaví Mezinárodní festival dokumentu v Jihlavě pouliční tvorbou. Hned na jeho úvod 20. října vytvoří rumunský umělec Dan Peržovsky ve městě velký obraz. Výtvarník už má za sebou výstavy v Muzeu moderního umění v New Yorku nebo Tate Modern v Londýně. V Česku můžou lidé vidět jeho dílo například v atriu Národní technické knihovny v Praze. Organizátoři ale ještě pro jeho práci hledají ideální místo. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. Urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané ale v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27. Čeští basketbalisté porazili v takzvané předkvalifikaci na mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. V druhém utkání skupiny G si tak připsali první výhru. 22 body k tomu pomohl kapitán Martin Peterka. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Ve Velké Bíteši začíná uzavírka silnice 37 v ulici Kapitána Jaroše. Objízdná trasa vede přes Košíkov ve směru na náměšť nad Oslavou. Oprava vozovky tam skončí 21. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Růžová proti růžové. Fotbalistky Nového Města a Krouny ještě před výkopem řešili nečekaný souboj, kdo bude moct nastoupit v oblíbených růžových dresech. Domácí nakonec museli převlékat. Jak dopadla odveta na hřišti, to uslyšíte v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
0: Máme 5 hodin a 33 minut.

0: Skupina Olympik a Želva v 5.39 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Sport v regionu.
0: Takové klání jinde v Česku nenajdete. Na Žďársku začal třetí ročník okresní fotbalové soutěže žen. Vznikla hlavně proto, aby si ženy a dívky mohly zahrát soutěžní fotbal a nemuseli za zápasy cestovat desítky nebo stovky kilometrů. Letos se přidala i Krouna ze sousedního Pardubického kraje. K obhájkyním titulu z Nového Města na Moravě to má jen 30 kilometrů.
2: Tam je všechno 14-15 let, takže jako holky budou mít takový trošku křest ohněm, že jo. Mí přece jenom mají respekt, když tam vidějí 30-letý, 40-letý už ženy, tak jsem zvědavý, no, jak se s tím popasuju.
3: David Zelenka, sám levý záložník, bude fandit dceři 14-leté stoperce Krouny z Pardubického kraje, nováčku soutěže.
2: Už se jim blíží věk, kdy ve smíšeném týmu nemůžou hrát. Takže jako když tohle to drží a budou to hrát, já budu jedině, že mají nějaký sport. Kámošky tady mají, znají se hodně dlouho.
4: Právě máme něco nového, nějakou zkoušku a jako těšíme se hodně.
3: Doteď teda nějaké turnaje, tohle bude soutěž, jak si do ní věříte?
4: Celkem jo, že už jsme jako předtím hráli různě s těma týmama, tak si právě myslíme, že bychom mohli něco jako vyhrát. Karolína Zelenková.
3: To je táta.
5: Mm-hmm.
3: Tam,
4: jo, přesně tam.
3: Takže stoperka, to už vím.
4: Jo, jo.
3: Novoměstský trenér Bohumil Jandourek tady zatím nemá protějška.
6: My jsme chtěli získat zlatý hat-trick, že bychom to chtěli, i když ty soupeři víme, že budou těžký, hlavně tady hlava B. O Třebíče úplně nevíme, co máme čekat a vlastně ani o té Krouny dneska. Tady může být těžký úplně každý. A Bystřice se nám zlepšuje, Polnička to taky posiluje, takže tak soutěž se zkvalitňuje. Tady máme taky nachystaný, to je taková naše novinka, jedna písnička dostičku na uvolnění. Jo?
3: Obě ženstva dorazila ve stejné barevné kombinaci. Růžové triko, černé trenýrky, černé štulpny.
7: Bylo to hodně těžký, protože my hrajeme jenom s tou naší růžovou, takže teď máme dresy starších žáků. Velikostně dobrý, ale prostě barva škoda.
3: Máte i na hřišti co vracet, ne?
7: Jo, to rozhodně. To rozhodně.
3: S trojkou na tmavě modrém drezu vybíhá na trávník novoměstská záložnice Karolína Šimková. O růžové drezy pro tentokrát přišly o 3 domácí body, ne? Novoměstské fotbalistky vyhrávají 3-0. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: To byla skupina Pet Shop Boys, dospívala 6:45. Zítra je 1. září, školáci půjdou zpátky do školy, někteří poprvé do školy. Proč je vůbec dobré chodit do školy? Nad tím se za chvíli zamyslí Makovičky.
1: Počasí.
0: Přejeme vám krásné pondělní ráno, je 31. srpna, dnes čekáme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, během dne bude už většinou polojasno s ustáváním srážek. Odpolední teploty budou na Vysočině mezi 23 až 26 stupni Celsia a foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, za chvíli nás čeká skupina Toutou, jeden z jejich členů, Joseph Williams, bude mít zítra 1. září narozeniny, ročník 1960, tak mu blahopřejeme a samozřejmě si pustíme legendární Afriku, ale až po makovičkách, některé z nich už se chystají do školy.
1: Makovičky. Proč děti chodí do školy? K čemu je jim to dobré?
2: Aby se něco naučili. Kolik je 10×10?
3: Se naučí třeba číst nějaký pohádky.
4: Aby uměli psát.
5: Aby jsme rozdali, který jsou písmenka. Třeba L.
6: Aby se mohli naučit angličtinu.
7: Aby se třeba naučili pít anebo dělat nějaký kroužek.
1: Do jakého kroužku bys chtěla chodit ty?
8: Na fotbal.
1: Co ještě v té škole děti dělají?
9: Budu vyrábět něco z papíru.
10: A ještě věda.
11: Já bych se chtěla naučit ve škole matiku.
0: To se určitě naučíš, věř mi. Makovičky.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: V Lukách nad Jihlavou půjdou děti do školy o dva dny později. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Plíšková s Lehečkou prošli do druhého kola US Open. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Žáci v Lukách nad Jihlavou zůstanou o dva dny déle doma. Zahájení školního roku jim totiž odsunula nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Ředitel školy Michal Vrzáček proto vyhlásil dvoudenní volno.
2: Komplikace je to dost, jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout. A druhá k těch strávníků je kolem 450, takže zajistit nějak tu stravu z nějakých stran není realistické.
1: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo také poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard.
3: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
1: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá proto logiku deficit zvyšovat. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Tehrán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody nespůsobily.
0: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělovi Careňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost, že soupeři oplatil porážku z Roland Garros.
4: Tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku. Má i Masters z Montrealu pár let zpátky. Určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit. O to cennější to pro mě samozřejmě je.
1: Do druhého kola prošla také Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Naopak vypadly Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková i Vít Kopřiva.
0: Počasí.
1: Třebíči a Počátkách teď mají 16 stupňů, v Libici nad Doubravou 14. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte na silnici 19 u Stříbrných hor na Havlíčkobrodsku. Na vozovce tam leží sražená srna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Šestá hodina, čtvrtá minuta, přejeme vám pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 31. srpna, zítra bude 1. září, školáci půjdou do školních lavic. Někteří poprvé, tak v případě prvňáčků, v případě vašich dětí nebo vnoučat, kteří půjdou poprvé do školy, to asi pořídíte hodně fotografií. A pokud se o fotografování trošku zajímáte, zůstaňte s námi za chvíli.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Přejeme dobré 31. srpnové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Za chvíli tady bude Hana Zagorová a Rande u zdinářků.
1: Osobnosti Česka.
0: V tomto pořadu Oskar Hess každé pondělí zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude po 13. hodině fotoreportér Jan Šibík.
2: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
3: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba, vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Říká český fotoreportér Jan Šibík. Pokud se o fotografování zajímáte, tak Jan Šibík se s vámi o své zkušenosti podělí dnes po 13. hodině.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat, to řekneme už za chvíli. Počasí. 7:02 na Českém rozhlasu Vysočina nabízíme rychlou předpověď počasí. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne bude už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia a foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na Jihlavský půlmaraton nás už v pondělí po 11. hodině pozvou organizátoři, a to Hana Šabatková a Tomáš Rampír.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Tichá dohoda Marioneta za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte i Věru Špinarovou a Grand Hotel u Tří strun. Teď je 6.21. Máte dozačtenou nějakou knížku? Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává právě do literatury. Někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, s textem i překlady a její stopa se začíná objevovat i v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmosu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Vysočina v pondělí 31. srpna. Před námi jsou krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem. Po nich uslyšíte Činaské písničku Každý ráno a Mít svůj kout od Jitky Zelenkové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí víc. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Záchranáři v Českých horách výjížděli v létě k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, nejvíc pak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nové tůně vznikly v lesoparku Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Poslouží k zadržení vody v krajině i ke zvýšení tamní druhové rozmanitosti. Primárně ale brodské technické služby vybudovaly na žádost agentury ochrany přírody a krajiny kvůli ohroženým živočichům, a to hlavně obojživelníkům. Po ruském útoku v Záporoží na jeho východě Ukrajiny jsou nejméně dva zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Fotbalisté Slávie v prvním ligovém derby pražských S v sezóně vyhráli na Letné 3-0. V tabulce šance ligy se tak vrátili o bod do vedení před Liberec, který porazil Hradec Králové 2-0. V dalších zápasech Teplice zvítězili nad Jabloncem také 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Sjezd i nájezd dálnice D1 ve směru na Brno na exitu 162 Velká Bíteš jsou ode dneška uzavřené. Souvisí to se začátkem opravy silnice 37 pod dálnicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodina 32 minuta.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: hodina, 39. minuta je pondělí 31. srpna, to znamená, že zítra se po dvou měsících prázdnin vrátí žáci a studenti do lavic. Netýká se to ale všech, třeba v Lukách nad Jihlavou zůstanou ještě doma, do školy půjdou o dva dny později. Rekonstrukce kuchyně se totiž protáhla, tak ředitel vyhlásil dva dny volna.
1: Tohle bude třeba přebrat.
2: Třídní druhé C Helena Zabilková se

0: připravuje na nový školní rok?
1: Momentálně vybaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
0: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
2: Varna, to je hlavní kuchyň a vlevo je močná kuchyň, to je na přípravu svačenek a vlastně močných pokrmů.
0: A v té chodbě mezi varnou a přípravnou leží složený stavební materiál. Ve varně tady čerstvě vylitá nová podlaha.
3: Ty kuchařky budou primárně muset, aby bylo všechno hygienicky v pohodě, aby se dokázali zacvičit s těmi přístroji, které tady budou nové, tak aby měli na to čas a nemuseli distribuovat třeba i nějaké dovezené jídlo.
0: Vysvětluje ředitel školy Michal Vrzáček, proč se rozhodl o 2 dny odložit začátek školního roku.
3: Komplikace je to dost, jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout.
0: Podle Vrzáčka není jisté, jestli kuchyně bude v den, kdy se školáci vrátí do lavic vařit. Připravuje se i na variantu, že se provoz spustí až v pondělí. V ten moment by žákům škola zajišťovala například bagety. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Máme 6:45.
1: Počasí.
0: Následuje předpověď počasí. Je s námi na Českém rozhlasu Vysočina meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak nám prozraďte, jaký bude poslední srpnový den roku 2026 v kraji Vysočina.
2: Tak očekáváme převážně velkou oblačnost, také se vyskytnou srážky, ty se ostatně vyskytují na některých místech už nyní. Lokálně se objeví i bouřky, no a srážky přejdou od západu přes většinu území kraje, v průběhu dne začnou ubývat a očekáváme postupně většinou polejasno. Večer zase bude od jeho oblačnosti přibývat. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, vítr se v průběhu dne rozfouká mírný západních směrů, v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: S jakým stylem počasí odstartujeme září?
2: Tak očekáváme, že ráno bude na některých místech skoro jasno, přes den spíše polejasno až oblačno, večer opět oblačnosti spíše méně, ranní teploty 14 až 11, odpolední 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Tak děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Tak dneska dám dva krátký. To takhle běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První na to kouká a říká tomu druhému párátku: ty bláho, to jsi nemohl říct, že nahoru jezdí autobus? No a ještě do druhý nohy. Přijde muž domů a načapá svoji ženu v ložnici s milencem. Překvapeně vyhrkne: No co to? Manželka se obrátí na svého milence a povídá: vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
4: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
3: Děkujeme.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci. Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Šéf Volkswagenu zakončí cestu po německých závodech. Zaměstnancům vysvětluje potřebu výrazných škrtů. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Novou magnetickou rezonanci pořídila Jihlavská nemocnice. Toto osmitunové zařízení disponuje dvakrát silnějším magnetickým polem, které pomůže lékařům k ostřejším a detailnějším snímkům lidského těla. Jedná se o první takový přístroj na Vysočině, jak dodává mluvčí nemocnice Monika Zachralová.
6: Je tady druhou magnetickou rezonancí u nás v Jihlavské nemocnici. Provozu budou oba dva přístroje, ale vlastně zatím bude zahájen zkušební provoz. Do toho úplného provozu bychom měli jít zhruba tak, počítáme, měsíc.
5: Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
7: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlaživními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
5: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanovru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí výrazně šetřit. Ve hře i další propouštění a nejistá je také budoucnost některých továren.
8: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Pavlín, Český rozhlas.
5: Sport. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si tak červený dres pro lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí.
0: Počasí.
5: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 17. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasnost s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách ještě zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Zpomalte za 99. kilometrem brněnského směru dálnice D1 u Skorkova. Stojí tam porouchaný autobus a pozor dávejte ve stejném směru dálnice také na 96. kilometru na úrovni Mikulášova. V obou pruzích tam leží kusy roztrhané pneumatiky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, přejeme vám pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Je 31. srpna, zítra je 1. září, to znamená, že děti se vrátí do školních lavic, taky začnou znovu chodit do různých kroužků, ať už je to skaut, keramika nebo fotbal. Pro rodiče nebudeme po čtvrt na 8 mít úplně dobrou zprávu, protože volnočasové kroužky letos zdražují. Počkejte si na podrobnosti.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: To byl Vítě Vávra a jeho citronová holka v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7 hodin 12 minut. V tuto chvíli dívám se i do kalendáře. Máme 31. a narozeniny slaví tento muzikant. Tohle se stává, být sebou, znovu někam jít. Tohle znali jste ho? Má na svém kontě i tuto písničku. Přišla se na dání, probudila můj život trochu vratký. Teď už jste asi poznali Michala Hrůzu. Tento zpěvák a skladatel má dnes půlkulaté 55. narozeniny. Tak moc Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě blahopřejeme, přejeme hodně zdraví, ať mu to i nadále zpívá. No a připojíme i další 31. srpnové události s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První písemná zmínka o Třebíči jako o městě se objevila 31. srpna 1277. Ty úplně první zmínky o malebném městě na Vysočině jsou ale ještě starší, dokonce až z roku 1101. Historické jádro Kutné hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic s 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Kolik peněz letos zaplatíte za kroužky pro své děti? To na Českém rozhlasu Vysočina prozradíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Máme 3:08, dnes v pondělí 31. srpna. Čekáme na Vysočině převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami. Během dne bude už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý postupně mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Na Jihlavský půlmaraton nás už v pondělí po 11. hodině pozvou organizátor a to Hana Šabatková a Tomáš Rampír.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Keramika, scout, sportovní kroužky, také robotika nebo programování her. To jsou některé z kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale mohou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, na typu organizace nebo na náročnosti kroužku.
1: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Česká. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stále víc měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Žáci v Lukách nad Jihlavou zůstanou o dva dny déle doma. Zahájení školního roku jim totiž odsunula nedokončená oprava školní kuchyně. Ředitel školy proto vyhlásil dvoudenní volno. Silničáři chtějí urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna ze 4 pruhů na 6. Hotový je zatím úsek mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Teď dělníci přestavují křižovatku dálnic D1 a D2. Vznikají kvůli tomu dlouhé kolony a zdržení. Postupná rekonstrukce má trvat ještě asi 7 let. Ředitelství silnic a dálnic chce proto práce zhustit do méně staveb, a to i za cenu větších dopravních omezení. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. Urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané ale v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství 27. Čeští basketbalisté porazili v takzvané předkvalifikaci na mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. V druhém utkání skupiny G si tak připsali první výhru. 22 body k tomu pomohl kapitán Martin Peterka. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasnost s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte, za 99. kilometrem brněnského směru dálnice D1 u Skorkova stojí tam porouchaný autobus a opatrně také ve stejném směru dálnice na 96. kilometru na úrovni Mikulášova. V obou pruzích tam leží kusy roztrhané pneumatiky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7230. Víte, co je to syndaktylie? Pokud ne, počkejte si na Martina Písaříka rubriku Co v učebnicích nebylo. Dobrý den.

0: To byla skupina Rangers v 7.37 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Tato kapela oslavila už 60 let své existence. Ve svém žánru se tedy stala legendou, její písničky zlidověly. Pokud máte Rangers rádi, zapište si do kalendáře, že Rangers budou ve čtvrtek 5. listopadu hrát v Třebíckém národním domě. Já vím, je to ještě za dlouho, ale pokud si rádi určité věci plánujete, tak myslím si, že v případě Rangers je to dobrá volba.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla skupina Eurythmics, 2 minuty před 7:45, za chvíli Camelot. Budou zpívat o Pálavě, možná, že jste na Pálavě strávili nějaký čas v rámci své letošní dovolené, v rámci svých letošních prázdnin. Taky tady bude Jiří Korn s písničkou Neplakej.
1: Počasí.
0: Obloha ta dnes plakat bude, čekáme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne pak má být na Vysočině většinou polojasnost s ustáváním srážek. Odpolední teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia. Foukat pak bude slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Za chvíli makovičky. No, některé makovičky už se nám z těch školkáčků promění v děti, které půjdou do školy, tak pro ně to tady u nás skončí, tedy v makovičkách, protože to jsou většinou děti z různých školek, tak ještě než půjdou zítra do školy, tak se s nimi v uvozovkách rozloučíme, než nastoupí jiné děti. Zkrátka, proč se vůbec chodí do školy? Tak o tom se děti rozpovídají za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 7.48 je pondělí 31. srpna, školáci jsou dnes ještě doma, ale zítra touto dobou už budou ve škole.
1: Makovičky.
2: Proč děti chodí do školy? K čemu je jim to dobré?
3: Aby se něco naučili. Kolik je 10×10?
4: Se naučí třeba číst nějaký pohádky.
5: Aby uměli psát.
6: Aby jsme rozdali, který jsou písmenka. Třeba L.
7: Aby se mohli naučit angličtinu.
8: Aby se třeba naučili pít a nebo dělat nějaký kroužek.
2: Do jakého kroužku bys chtěla chodit ty?
8: Na fotbal.
2: Co ještě v té škole děti dělají?
9: Budu vyrábět něco z papíru.
10: A ještě věda.
11: Já bych se chtěla naučit ve škole matiku.
0: 2×2 = 4, 5 + 5 = 10. Ono to půjde. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Žďárské domy s pečovatelskou službou dostanou místo starých balkónů moderní lodžie. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Plíšková s Lehečkou prošly do druhého kola US Open. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zateplení domů s pečovatelskou službou připravují ve Žďáře nad Sázavou. Práce začnou opravou střechy domu číslo 13 v Libušínské ulici, do které zatéká. Pokračovat budou i na sousední budově číslo 11, a to výměnou zateplení, ale také oken a dveří. Pokračuje mluvčí města Blanka Sobolová.
4: Výraznou změnou bude náhrada současných balkónů, které už si taky zasluhují rekonstrukci. Místo nich budou předsazené železobetonové lodžie. Dále na té ploché střeše domu Libušínská 13 přibude fotovoltaická elektrárna nebo fotovoltaika. Současně dojde k úpravě té střešní konstrukce, odvětrání.
2: Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než letošních 310 miliard korun. Deficit by ale neměl překročit 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něho byla daňová reforma.
5: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
2: Zvýšit by se podle něj mohlo třeba zdanění nikotinu nebo majetku. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody nespůsobily. Sport. Teniska Karolína Plíšková je ve druhém kole US Open. Belgičanku Van de Winklovou porazila po obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička Plíšková přitom v utkání prohrávala už 2-6 a 2-5.
6: Tak jako říkáš, že věřila, asi bych lhala, ale jako vždycky tam nějaká naděje a já vím, že tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel, a měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
2: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, skončili naopak Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč i Vít Kopřiva.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Hubenově teď mají 15 stupňů, v Košeticích 14. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ve Velké Býteši začíná uzavírka silnice 37 v ulici Kapitána Jaroše. Objízdná trasa vede přes Košíkov ve směru na náměšť nad Oslavou. Oprava vozovky tam skončí 21. září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 5 minut po 8 hodině. Venku se to mračí, asi stejně tak, jako se mračí školáci, kteří se netěší na ten zítřek, na začátek školního roku. Samozřejmě jsou tací, kteří se těší, ale jsou tady i ti, kteří se netěší. Ve škole samozřejmě byly fajn přestávky, kamarádi, byla tam zábava. Muselo se učit o tom žádná, co mě třeba nebavilo. To bylo linkování sešitů, ale museli jsme se tím projít. No tak to všechno na vaše děti, na vaše vnoučata čeká, tak věřím, že jim pomůžete. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli třeba Karel Zich Luxemburg nám hrál, taky Valda Matuška, jen se přiznej, že ti scházím. A teď by tu byla Anaka.

0: Jsou věci, situace, momenty a zážitky, které se nemění a je dobře, že to tak je, takže stejná louka, stejná parta, stejná magie. Zkrátka trampský širák je za rohem, uskuteční se už o tomto víkendu 4. a 5. září na Hanesově mlýně. Můžete se těšit na Tomáše Kluse, Roberta Křesťana, na druhou trávu přijedou Hoptrop, Samsoni, Pacific, František Nedvěd mladší, Karel Kahovec nebo Beatles Revival. Samozřejmostí je i Tábora, degustace vín, jízde na koních, bohaté občerstvení, hry a soutěže pro děti. Takže trampský širák na Hanesově mlýně už tento pátek a sobotu. V pátek se začíná v 18, v sobotu v 11 hodin. Podrobnosti najdete na webu www.trampskysirák.cz.
1: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8. hodina 17. minuta. Školáci v Lukách nad Jihlavou budou mít letos další prázdniny. Nepůjdou do školy 1. září. Jak je to možné, řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, během dne bude už většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý postupně mírný západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Na

0: Zítra se po dvou měsících prázdnin vrátí žáci a studenti do lavic. Netýká se to ale všech. Třeba v Lukách nad Jihlavou zůstanou ještě doma. Do školy půjdou o dva dny později. Může za to rekonstrukce tamní kuchyně, která se protáhla, a proto ředitel vyhlásil dva dny volna.
1: Tohle bude třeba přebrat.
2: Třídní 2C Helena Zabilková se připravuje na nový školní rok.
1: Momentálně vybaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
2: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
3: Varna. Hlavní kuchyň a vlevo je močná kuchyň, to je na přípravu svačinek a vlastně močných pokrmů.
2: A v té chodbě mezi varnou a přípravnou leží složený stavební materiál. Ve varně tady čerstvě vylitá nová podlaha.
4: Ty kuchařky budou primárně muset, aby bylo všechno hygienicky v pohodě, aby se dokázali zacvičit s těmi přístroji, které tady budou nové, tak aby měli na to čas a nemuseli distribuovat třeba i nějaké dovezené jídlo.
2: Vysvětluje ředitel školy Michal Vrzáček, proč se rozhodl o dva dny odložit začátek školního roku.
4: Komplikace je to dost, jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout.
2: Podle Vrzáčka není jisté, jestli kuchyně bude v den, kdy se školáci vrátí do lavic, vařit. Připravuje se i na variantu, že se provoz spustí až v pondělí. V ten moment by žákům škola zajišťovala například bagety. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobrý pondělní den, jsou tu krátké zprávy a Jaromír Kulhánek. Půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí víc. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Záchranáři v Českých horách vyjížděli v létě k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, nejvíc pak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nové tůně vznikly v lesoparku Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Poslouží k zadržení vody v krajině i ke zvýšení tamní druhové rozmanitosti. Primárně ale brodské technické služby vybudovaly na žádost agentury ochrany přírody a krajiny kvůli ohroženým živočichům, a to hlavně obojživelníkům. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neurčený komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si tak červený dres pro lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli, Jan Hirt, dojel na 35. pozici a je ve 3. desítce průběžného pořadí. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Sjezd i nájezd dálnice D1 ve směru na Brno na exitu 162 Velká Bíteš jsou ode dneška uzavřené. Souvisí to se začátkem opravy silnice 37 pod dálnicí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jsme Český rozhlas Vysočina, za chvíli si zahrajeme ženský fotbal.

0: To byl Petr Spálený, písnička Plakalo Baby v 8.38.
1: Sport v regionu.
0: Takové klání jinde v Česku nenajdete. Na Žďársku začal třetí ročník okresní fotbalové soutěže žen. Vznikla hlavně proto, aby si ženy a dívky mohly zahrát soutěžní fotbal a nemuseli na zápasy cestovat desítky nebo stovky kilometrů. Letos se přidala i Krouna ze sousedního Pardubického kraje. K obhájkyním titulu z Nového Města na Moravě to má jenom 30 kilometrů.
2: Tam je všechno 14-15 let, takže jako holky budou mít takový trošku křest ohněm, že jo? Mě přece jenom mají respekt, když tam vidějí 30-letý, 40-letý už ženy, tak jsem zvědavý, no, jak se s tím popasuju.
3: David Zelenka, sám levý záložník, bude fandit dceři 14-leté stoperce Krouny z Pardubického kraje, nováčku soutěže.
2: Už se jim blíží věk, kdy ve smíšený týmu nemůžou hrát, takže jako když tohle to drží a budou to hrát, já budu jedině, že mají nějaký sport. Kámošky tady mají, znají se hodně dlouho.
4: Právě máme něco nového, nějakou zkoušku a jako těšíme se hodně.
3: Doteď teda nějaké turnaje, tohle bude soutěž, jak si do ní věříte?
4: Celkem jo, že už jsme jako předtím hráli různě s těma týmama, tak si právě myslíme, že bychom mohli něco jako vyhrát. Karolína Zelenková.
3: To je táta.
5: Tamhle,
4: jo? Jo, přesně tam.
3: Takže stoperka, to už vím.
4: Jo, jo.
5: Taky mě hrál, no? A bude? No, musí být, protože je veze drze.
3: Novoměstský trenér Bohumil Jandourek tady zatím nemá protějška.
6: My jsme chtěli získat zlatý hat-trick, že bychom to chtěli, i když ty soupeři víme, že budou těžký, hlavně tady hlava B. O Třebíče úplně nevíme, co máme čekat a vlastně ani o té Krouny dneska. Tady může být těžký úplně každý. A Bystřice se nám zlepšuje, Polnička to taky posiluje, takže tak soutěž se zkvalitňuje. Tady máme taky nachystaný, taková naše novinka, jedna písnička dostičku na uvolnění. Jo?
3: Obě ženstva dorazila ve stejné barevné kombinaci. Růžové triko, černé trenýrky, černé štulpny.
7: Bylo to hodně těžký, protože my hrajeme jenom s tou naší růžovou, takže teď máme dresy starších žáků. Velikostně dobrý, ale prostě barva škoda.
3: Máte jim na hřišti co vracet, ne?
7: Jo, to rozhodně. To rozhodně.
3: S trojkou na tmavě modrém drezu vybíhá na trávník novoměstská záložnice Karolína Šimková. O růžové drezy pro tentokrát přišly od

0: 3 domácí body, ne? Novoměstské fotbalistky vyhrávají 3-0. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak dneska dám dva krátký. To takhle běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První na to kouká, říká tomu druhému párátku: ty bláho, to jsi nemohl říct, že nahoru jezdí autobus? No a ještě do druhý nohy. Přijde muž domů a načapá svoji ženu v ložnici s milencem. Překvapeně vyhrkne: No co to? Manželka se obrátí na svého milence a povídá: vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Devět hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci. Radnice častěji omezují dopravu před základními školami. Fotbalisté Slavie zvítězili v ligovém derby na Spartě. Teploty do 26 stupňů, převážně oblačnost, deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Novou magnetickou rezonanci pořídila Jihlavská nemocnice. Toto 8-tunové zařízení disponuje dvakrát silnějším magnetickým polem, které pomůže lékařům k ostřejším a detailnějším snímkům lidského těla. Jedná se o první takový přístroj na Vysočině, jak dodává mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
5: Je tedy druhou magnetickou rezonancí u nás v Jihlavské nemocnici. V provozu budou oba dva přístroje, ale vlastně zatím bude zahájen zkušební provoz. Do toho úplného provozu bychom měli jít zhruba tak, počítáme, měsíc.
3: V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál víc měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce například u všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí také třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška.
6: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7:30 a 8:00 ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
3: Omezení se týká jen dnů vyučování, nevztahuje se na ty, kteří v daných ulicích bydlí, nebo na integrovaný záchranný systém. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je také více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ty jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin také vytvořili prostor pro spuštění záchranářů.
4: Sport.
3: Fotbalisté Slavie ovládli po necelých 6 letech pražské derby v Šancelize na Letné. Spartu porazili na jejím hřišti 3-0. Domácí tým držel míč většinu zápasů a svého rivala přestřílel. Kouče Briana Priského proto mrzelo, že Spartané nevyužili své šance.
7: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
3: Slavia se tak v neúplné ligové tabulce posunula na 1. místo. Na Spartu má 5bodový náskok. V dalších zápasech Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a stejným výsledkem Teplice vyhrály nad Jabloncem.
4: Počasí.
3: V Pelhřimově a Dukovanech teď mají 16 stupňů, v Telči 15. Bude převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už ale většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte na silnici 38 u Radostína na Havlíčkobrodsku. Silničáři tam opravují svodidla. Místem se projíždí pouze jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné poslední prázdninové pondělí. Máme 4 minuty po 9. hodině, startuje dobré dopoledne a dneska je to vlastně poslední den, kdy jsme tak nějak bez povinností, protože počínaje 1. zářím, to všechno začne. Kroužky, škola, povinnosti a pořád takhle dokola a další prázdniny v dohlednu. Ale budeme myslet pozitivně, zajíme to něčím dobrým, protože pokud máte své oblíbené přílohy a nebo jste příznivci spíše toho, že rádi experimentujete, co se týče příloh, tak pokud patříte mezi skupinu experimentátorů, potěší vás Dáša Kubíková, protože ta nám dneska nabídne velice zajímavé knedlíčky. Ještě předtím vám ale pustím Václava Neckáře nebo skupinu Elan. Tak hezké dopoledne s námi.
4: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, to jsou stálice české kuchyně v roli příloh. Občas zkusíme i něco jiného. Kuskus, bulgur nebo třeba rýžové nudle. Dnešní tip bude lákat milovníky knedlíků, ale nečekejte klasiku se spoustou mouky.
2: Knedlíky jsou naše oblíbená příloha. Mouka, vajíčko, nakrájená houska, ale umíme si je i pěkně vylepšit petrželkou, bílkovým sněhem. Určitě byste si vzpomněli, jaké vám chutnají nejvíce. Já jsem narazila na knedlíky, ve kterých sice trocha mouky je, ale tou hlavní ingrediencí jsou dva druhy sýrů. Do sýrových knedlíků se můžeme pustit, pokud si pořídíme 500 gramů sýra ricotta a k tomu 2 lžíce nastrouhaného parmazánu. Ricotto musíme nejprve nechat okapat třeba v cedníku a mezi tím si nastrouháme parmazán. V misce pak smícháme oba sýry a přistrouhneme k nim špetku muškátového oříšku. Chuť této přílohy potom bude opravdu úplně jiná, než jsme zvyklí. Do hmoty přidáme zlehka hladkou mouku, množství podle potřeby jen tak, aby vzniklo těsto hustší konzistence. Připravíme si vál nebo větší tác a 2 polévkové lžíce. S nimi odebíráme z těsta knedlíčky, které klademe na vál posypaný moukou. V ní je obalíme a necháme chvíli odpočinout. Nakonec už je jen uvaříme. V hrnci přivedeme k varu vodu, naházíme sýrové knedlíčky do ní a jakmile vyplavou na povrch, jsou hotové. Vyzkoušet je můžete při nejbližší příležitosti, kdy budete doma dělat hovězí maso na jakýkoliv způsob. Tak dobrou chuť!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tak si představte, že Češi údajně podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Elpsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom důležité nejen pro správné fungování elektroinstalací, ale i případně pro pojišťovnu, pokud vznikne nějaká škoda. Detaily přidáme už za pár minut v reportáži. Teď posílám Billy Ocean. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: Nech mě hádat, o tom zpívala Věra Špinerová. Možná i vy teď budete tipovat a hádat, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba i jističe. No schválně, ruku na srdce. Pokud ne, pokud u vás nebyl, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Elpsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům nebo úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektroelefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Už za pár minut se pro změnu zaměříme na pojišťování dobytka. Víc o tom v dalším dílu pořadu bejvávalo. Teď Suzy Quattro. Hezké dopoledne.

0: 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, Marek Ztracený a skladba Vítr do plachet. Jestli pak máte pojištěné domácí zvířectvo, pokud ne, tak si pojďte poslechnout, že naše předkové to v téhle oblasti neměli vůbec jednoduché.
1: Bejvávalo.
2: O pojišťování dobytka. Časopis Rolník roku 1888 uveřejnil toto pojednání. Slovo o nuceném pojišťování zvířectva hospodářského. Většině rolníků bude známo, že Veleslavná zemědělská rada pro království české, pečujíc o povznesení chovu hospodářského zvířectva v Čechách, hodlá po návrhu veškerých hospodářských spolků domáhati se zákona o nuceném pojišťování zvířectva domácího. Dříve než o zmíněném zákonu v zemském sněmu jednati se bude, doufám, že na otázku, cítíme-li potřebu jeho vydání, větší část uvědomělých rolníků po zralém uvážení odpoví ano, jelikož zákonem tím docíleno bude velkého dobrodění pro držitele hospodářských zvířat, an bude jeho značný kapitál za nepatrný roční poplatek proti všem, ať nakažlivým či sporadickým chorobám pojištěn, neb dostane se mu ihned náhrady, za kterou bude 100 opět nový dobytek si koupiti, aniž by musel na hospodářství dluh uvaliti. Zahyneli menšímu rolníku, domkáři neb dělníku jeho kravička, kterou si za trpce vydělaný peníz koupil a v které mnohdy celé jeho jmění spočívá, odehrávají se často smutné výjevy, jelikož ztráta taková bývá pro ně hrozná. Všemu tomu odpomoženo by bylo zákonem o nuceném pojišťování dobytka, neb i ten nejchudší dělník lehce těch několik krejcarů ročně si uspoří, které za pojištění by zaplatil. Při nynějším stavu pojišťování není mu to ovšem možné, jelikož musí se platit i vysoká prémie pojistná. No a zítra je první den nového školního roku.
0: A samozřejmě i dnes nás čeká pokračování, tedy další díl pořadu Minuta pro zdraví. Dneska potěšíme všechny ty, kteří se občas třeba i rádi vymlouvají, že nebudou jíst zdravě nebo nebudou cvičit, protože by se to s tím zdravým životním stylem zas až tak nemělo přehánět. To nám prozradí paní doktorka Irina Zimenová. Rozhodně bychom to ale neměli brát jako alibi. Teď Hana Zagorová, sliby chyby.

0: pro zdraví.
1: Platí u zdravého životního stylu, čím více například jíst zdravě a cvičit, tím lépe?
2: Tak úplně bych to neřekla. Samozřejmě je dobré se o sebe starat, dbát na životosprávu, ale jak často říkám, chce to vybalancovat. Ono totiž na druhou stranu existuje něco jako posedlost stravou a zdravím a to už hraničí se závislostí. Člověk se do stravování a cvičení tak ponoří, že přestane být soudný a také přestane být svobodný. Nedá mu to a pořád hledá, co by bylo nejzdravější, všechno sebe mít nezdravého odmítá. Tento stav má i svůj název. Mluvíme o ortorexii a tam už je jenom malý kruček a je z toho anorexie.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pořad Pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let a uplynulou sobotu se konal v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Tak tam se konala úžasná narozeninová oslava. Reportáž z ní vám nabídneme už za pár minut. Teď přichází na scénu David Dale a skladba Počítám.

0: Skutkovému roku je 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se minulou sobotu konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci se nenechala ujít nejenom posluchači z celé České republiky, no a s mikrofonem nechyběla ani naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Oprava jídelny odloží začátek školního roku v Lukách nad Jihlavou. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Okresní fotbalovou ligu žen na Žďársku otevřela výhra Nového Města. Teploty do 26 stupňů, převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Žáci v Lukách nad Jihlavou zůstanou o 2 dny déle doma. Zahájení školního roku jim totiž odsunula nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Ředitel školy Michal Vrzáček proto vyhlásil 2denní volno.
2: Komplikace je to dost, jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout. A druhá k těch strávníků je kolem 450, takže zajistit nějak tu stravu z nějakých stran není realistické.
0: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo také poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá proto logiku deficit zvyšovat. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanovru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí výrazně šetřit. Ve hře i další propouštění a nejistá je také budoucnost některých továren.
3: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Pavlín, Český rozhlas. Sport.
0: Novoměstské fotbalistky vykročily k obhajobě titulu v jediné okresní fotbalové lize. Doma v neděli porazili nováčka z Krouny 3-0. Okresní liga na Žďársku je jediná svého druhu v republice. Umožňuje fotbalistkám hrát pravidelnou soutěž a nemusí daleko cestovat na zápasy. A trenér Novoměstské vrchoviny Bohumil Jandourek věří, že se týmu bude dařit i v dalších zápasech. V letní pauze totiž přišly nové posily.
4: Myslím si, že se to docela povedlo, protože se nám podařilo poschánět nějaký hráčky, který už třeba dočasně chvilku skončili. Něco jsme obnovili, takže jsme teď kádr docela rozšířili. A teď aj na konci jsme si vlastně udělali už 3fázový trénink, takže si myslím, že se ta příprava docela povedla. Počasí.
0: V Pelhřimově a Moravských Budějovicích teď mají 17 stupňů, v Přibyslavi 18. Bude převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už ale většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Sjezd i nájezd dálnice D1 ve směru na Brno na exitu 162 Velká Bíteš jsou od dneška uzavřené. Souvisí to se začátkem opravy silnice 37 pod dálnicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje pondělní dobré dopoledne s datem 31. srpna, máme 4 minuty po 10. hodině. Takovou malou mohylku z navršených kousků skla a částí sklářské pece byste možná minuli, kdyby nebyla zanesená i v mapách. Kde ji najdete přesně, to vám prozradí dnešní příběh z Vysočiny už za pár minut. Ještě předtím skladba Deja Vu.
6: Nejsem to já. ten kout znáš, není to tělo mít.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Josefínská huť, to je osada, která patří pod malou obec Ostrovec na Pelhřimovsku. Sklářskou huť, podle níž se jmenuje, už bychom tu ale od konce 19. století nenašli. Málem by se na ně zapomnělo, kdyby ovšem místní obyvatelé nevzali věc do vlastních rukou. V roce 2015 vybudovali společně na kraji pole mohylku, která sklárnu připomíná. Vyrobená je z kousků skla a částí pece, které se i více než 120 let po zániku sklárny dají na poli najít.
2: Tady v těch místech stála huť.
3: A jak byla asi velká?
2: To nikdo neví. Vůbec se nedochovaly žádné zprávy. Vůbec nic. A poslední potomek majitelů, pan Kop, napsal knížku o sklárnách tady v regionu, které vlastnili, ale tam je zmínka asi dvěma větama.
3: My se s paní Janou Pechovou blížíme k malé mohylce, která připomíná historii skláren jménem Josefínská huť. Po sklárnách tady vlastně zbyly domy, kde bydleli skláři a vy máte tady s tou sklářskou historií něco společného jako rodina?
2: S historií ne, protože když zanikla huť, skláři se odstěhovali do Janštejna a lidé z okolí si tady koupili ty domy i z pozemky.
3: Jak ta mohylka vznikla? V roce 2015?
2: No, po zániku huti tady všechny generace dětí sbírali sklíčka. A tak i já jsem sbírala se svými vnuky a byly tady ty zbytky sklářské pece, ty glazované kousky. Aho. Tak jsme sbírali i ty. Nejdříve jsme na dvorku z nich udělali takovou sypanou mohylu. Pak jsme říkali, ale tady to nikdo neuvidí na dvoře. Tak nás napadlo, že uděláme mohylu na místě, kde ta sklárna stála.
3: Kde jste nejvíc ta sklíčka nacházeli? Tady asi na poli,
2: tady,
3: ne?
2: Tady na poli všude.
4: Když se zorá pole, tak se najdou.
2: Když se zoralo pole, tak všichni vyrazili na sklíčka.
3: To je zajímavé, že ta huť neexistuje od roku 1899. Tady je i letopočet, kdy zanikla. A pořád?
2: Pořád se nachází sklíčka.
3: Máte nějaký úlovek, který máte moc ráda, máte ho doma?
2: Já ne, ale dcera má.
4: Já tady mám takovýhle kytičky.
3: Paní Vlasta Pechová ukazuje kytičku, potom tak. To je uzávěr do nějaké té lékovky medicínské.
4: A hodně mě baví sklíčka, které už jsou takovýhle úlomky. Když se to prosvítí, tak je to nádherný. Takovéhle už se těžko najde. Tady taky hezká taková kulička, nebo tohle to byly asi držadla, mamko, nebo co je to? A tenhle, viď, tenhle, to bude z lahve, to je nějaký myslivec, bych tak typla, tady drží zajíce. Mami, tohle je ten kousek, co chtěli dopacovat.
2: Do muzea, ale nedali jsme ho.
4: No, protože chceme mít taky naše poklady, přímo v tom místě.
3: Když jste to vytvořili, tu mohylu, a nechali osadit cedulkou, zde stála Josefínská huť, jaký byl ohlas tady od sousedů, protože je vás tady hrozně málo.
2: Když jsme řekli, že tady postavíme mohylku, tak se nabídli i s pomocí, takže společnými silami.
3: A zastavují se u toho lidé, kteří projíždějí, nebo někdo cíleně se přijede podívat?
2: Určitě kolaři, když projíždějí, tak se tady fotí.
4: A hlavně tady ty sklíčka kolem, to jsme tady už nedávali. My to asi lidi, jak sem přijdou a když to najdou, tak to přinesou. No daj to sem, položí to k té mohylce.
3: Z Josefínské hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Připomínám, že poslední letní dny můžete využít ještě k objevování zajímavých míst. Zhruba 2 kilometry od Havlíčkovy Borové najdeme vesnici Železné Horky, kde je středověká tvrz. No a tak se tam zajdeme podívat, jak jinak než s regionálním stopařem Adélou Zachovou, se kterou se už za pár minut spojíme. Teď si dáme Karla Gotta a skladbu To jsou fámy. Hezký pondělní den, hezké vlastně poslední prázdninové pondělí na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na Havlíčkobrodsku ve vesnici Železné Horky se ukrývá místo, které připomíná dobu, kdy tu byla středověká šlechtická sídla. Najdeme tu totiž tvrz, která je dokonce zapsaná na seznam kulturních památek. Podívat se na ní jel i náš regionální stopař Adéla Zachová. Přejeme krásné dopoledne. Jak vůbec tvrz, Adélko, dneska vypadá?
2: Dobré dopoledne. Tak dnes už se o tvrzi jako takové příliš mluvit nedá, protože v 17. století se přestavěla na sýpku, ale některé ty její části se dodnes dochovaly. No a ta sýpka, na kterou teď koukám, tak to je patrová kamenná budova a místy jsou zdi tady silné až 180 cm. Ale ještě výraznější takový prvek jsou tady pozůstatky opevnění v okolí. No a ta tvrz stojí nebo stála na skalnatém návrší a na severní straně je dokonce dobře vidět i příkop a val. No a k té sýpce také dříve patřil i nedaleký hospodářský dvůr, ovčín a i hamry.
1: Co víme o historii právě této budovy?
2: Za takový ten první doklad o její existenci se považuje zmínka z roku 1397 a spjatá je se jménem Jiří z Keclova, zvaném také Zhorek, a právě podle tohoto označení se předpokládá, že už tady tehdy stálo menší šlechtické sídlo zvané právě Železné Horky. No a později tvrz získal Krištof Čechočovský z Čechočova, který v první polovině 16. století přestavěl. O roku 1555 se dokonce objevuje pod jménem Nové Horky. No a v roce 1569 byla potom Zachariášovi z Hradce prodána, ale to už se tedy jednalo o velmi spustlou, schátralou stavbu.
1: Můžeme přiblížit posluchačům, jak se právě k tvrzi dostaneme?
2: Obcí Železné Horky prochází zelená turistická značka, která vás zavede až přímo k tvrzi. Prohlédnout si ji můžete zvenku a uvidíte tedy masivní zdi i to dochované valové opevnění.
1: Ze Železných Horek na Havlíčkobrodsku se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dopoledním vysílání už za pár minut Babské rady, tentokrát na téma Jížka. Tak si počkejte na Jarku Vykoupilovou ve společnosti Pavla Bobka. Skladba Otec a syn právě teď letí k vám. Hezké dopoledne s námi. Není čas.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Máme jen sebe, o tom zpívali Nedvědi. My máme naštěstí ale taky Jarku Vykoupilovou, která pro nás má další díl Babských rad.
1: Babské rady.
2: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo.

Tore, o čem si budeme povídat? Třeba o tom, že když chceme drogu, tak musíme ji dlouho sáhle schánět. Kdežto mobilní telefon stačí jenom vytáhnout z kapsy. Z kapsy lékař a taky odborník na duševní zdraví Matěj Kučera nám minulý týden radil, jak poznat digitální závislost nejenom u dětí, ale taky u nás dospělých. Navíc zaměříme také na medovicový med Spacovska. Zamedeme vás na unikátní místo, kde najdete orchestrion a taky odhalíme zajímavosti skupiny Boniem. To všechno už za pár minut. Do té doby nabízím třeba Miroš Birku.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, digitální závislosti v rodinách, oceněný Mec Pacovska, historická rarita ve Veselíčku i pohled pod pokličku legendární skupiny Bonnie M. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina nabízí hned několik zajímavých témat. Co všechno na nich najdete, nám už teď řekne náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Krásné dopoledne.
0: Víte, na webu si můžeme přečíst zajímavý rozhovor právě o závislostech na mobilních telefonech a sociálních sítích. Odborník na duševní zdraví Matěj Kučera v něm varuje, že děti zrcadlí především chování nás, rodičů.
1: Přesně tak, když jim zakazujeme telefony, ale sami u večeře vyřizujeme e-maily a další pracovní povinnosti, dáváme jim dost rozporuplné signály. Mobil sice není nutné z domácnosti vyřadit pořád, je to jen nástroj, ale problém nastává, když nad ním ztrácíme kontrolu. Varovným signálem u dětí může být silná emoční reakce po odebrání telefonu nebo dokonce bezdůvodné bolesti břicha a hlavy. V článku tak přinášíme konkrétní rady odborníka, jak s digitálním detoxem začít.
0: Na webu je dostupný příběh ze světa včelařství. Medovicový med z medárny Hrádek u Pacova získal prestižní ocenění regionální potravina. Proč se mu vlastně laicky říká lesní med?
1: Říká se mu tak, ale je to trochu nepřesné, jak nám vysvětlili manželé Krejčovi. Medovicový med totiž nevzniká z nektaru květů, ale z medovice, tedy sladké šťávy, kterou produkují mšice nebo puklice. Ty žijí sice v jehličnatých lesích, ale vyskytují se na jiných rostlinách. Čím je med specifický, to je popsané v článku na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Na našich sociálních sítích pak boduje i video našeho regionálního stopaře z obce Veselíčko na Žďársku. Tam mají v místním hostinci naprostou raritu. Jakou?
1: Kolegyně Adéla Zachová se jela podívat na plně funkční orchestrion, který byl vyrobený ve Vídni ještě před rokem 1850. Tento unikátní hrací stroj dodnes dokáže zahrát 8 písní a v hospodě vytváří nezaměnitelnou atmosféru. Na našem Facebooku a Instagramu si tak můžete prohlédnout, jak tento historický skvost vypadá a jak krásně hraje.
0: No a na závěr se podíváme na hudební legendu. Od velkého průlomu kapely Bonnie M v diskoéře uplynulo 50 let. Náš kolega Honza Málek, který desky sbírá, nám prozradil jedno jejich tajemství.
1: Přesně tak. Honza Málek má doma přes 120 desek a exemplářů této skupiny z celého světa. A v rozhovoru prozradil, že ten slavný hluboký mužský hlas, který si všichni spojují s tanečníkem Bobbym Ferrellem, ve skutečnosti ve studiu naspíval sám producent Frank Farian. Proč jejich písničky fungují i po 50 letech, si můžete přečíst na našem webu.
0: Stejně jako řadu dalších informací, my se těšíme opět za týden na našeho web editora Víta Hrdličku. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Už dnes v dobrém dopoledni nabídneme další zajímavý rozhovor. Tentokrát si obujeme tenisky, něco lehčího na sebe a vyběhneme. Čeká nás totiž další ročník Jihlavského půlmaratonu, kde Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem. Tak vám povíme, co všechno si organizátoři na letošní ročník připravili. Nenechte si to ujít po 11. hodině v našem vysílání.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic snaží zrychlit rozšíření dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. V Havlíčkobrodském lesoparku Vlkovsko jsou nové tůně pro obojživelníky. České volejbalistky se v osmifinále mistrovství Evropy utkají se Švédskem. Teploty do 26 stupňů, převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami. Během dne už většinou polojasno s ustáváním srážek. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Silničáři chtějí urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna ze 4 pruhů na 6. Hotový je zatím úsek mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Teď dělníci přestavují křižovatku dálnic D1 a D2. Vznikají kvůli tomu dlouhé kolony a zdržení. Postupná rekonstrukce má trvat ještě asi 7 let. Ředitelství silnic a dálnic chce proto práce zhustit do méně staveb, a to i za cenu větších dopravních omezení.
2: S velkou pravděpodobností by to bylo kontinuální dopravní omezení.
3: Tedy asi 25 kilometrů od Kývalky po Holubice, nastiňuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Experti ještě řeší, jestli půjdou projekty rozdělit do 2 nebo 3 velkých staveb a jestli to schválí ministerstvo dopravy, říká jeho mluvčí Filip Medelský.
4: Konkrétní harmonogram však bude záviset na průběhu povolovacích procesů, rozpočtových možnostech a dalších aspektech.
3: Příští rok má skončit přestavba křížení D1 a D2. Na to naváže zřízení nového exitu na Černovické terase. Zbytek 6 pruhů by silničáři začali stavět zřejmě kolem roku 2030. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Nové tůně vznikly v lesoparku Vlkovsko v Havlíčkově Brodě. Poslouží k zadržení vody v krajině i ke zvýšení druhové rozmanitosti. Primárně ale brodské technické služby vybudovaly na žádost agentury ochrany přírody a krajiny kvůli ohroženým živočichům, pokračuje ředitel technických služeb Václav Lacina.
5: Budou sloužit převážně pro přezimování obojživelníků, protože ve stávajících tůních, které jsou hluboké, přezimují i ryby, které poškozují tyto obojživelníky přes zimu.
0: Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neurčený komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry.
6: Sport.
0: České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy v Brně osmifinálový zápas. V 19 hodin vyzvou Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd, Isabel Hákovou, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. Hovoří o ní česká kapitánka Michaela Mlejnková.
7: Klíčový bude ubránit hák a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jak my jsme se o tom bavili s holkama a říkali jsme, že nechápeme, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Hubenově a Počátkách 20. Bude převážně oblačno s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami. Během dne už ale většinou polojasno s ustáváním srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý, postupně mírný západní vítr, který v bouřkách ještě zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině v tuto chvíli volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, to vám i 4 minuty po 11. hodině. Od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Běhat se dá pro radost, pro lepší kondici, pro medaily, ale někdy také pro někoho druhého. A právě takový bude letošní jihlavský půlmaraton. V neděli 6. září se v Českém Mlýně v Jihlavě poběží nejen půlmaraton, štafety nebo desítka, ale také rodinný běh. Ten letos spojí sport s pomocí Nikči. Mladé slečny, která má za sebou od narození řadu řadu velmi těžkých životních zkoušek. Co všechno na závodníky čeká, proč stojí za to přijít i tehdy, když člověk není zrovna velkým běžcem a hlavně komu letos můžeme právě svým během pomoci. O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat. Jsem moc ráda, že pozvání do dobrého dopoledne přijala ředitelka závodu Hana Šabatková. Hezké dopoledne vám přeji.
9: Hezké dopoledne.
8: No a samozřejmě dobré dopoledne přejeme i také charitativnímu koordinátorovi Tomáši Rampírovi. Hezké dopoledne i vám.
10: Dobrý den všem.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Už 6. září odstartuje 11. ročník jihlavského půlmaratonu, kde byste rozhodně neměli chybět. My si o něm konec konců dnes v dopoledním rozhovoru budeme také povídat. Mým hostem je ředitelka závodu Hana Šabatková a taky charitativní koordinátor Tomáš Rampír. Hani, hned na úvod se zeptám, jihlavský půlmaraton už doslova klepe na dveře. V neděli 6. září se Český mlýn promění v místo, kde se bude běhat od rána až do odpoledne. Co všechno jste letos pro závodníky a taky návštěvníky připravil?
2: No, bude to velký sportovní den a chceme, aby se ho tak i lidé pamatovali, takže jsme připravili samozřejmě půlmaraton, štafety, rodinný běh, závody pro děti. Jo. Chceme tam nalákat ty děti, aby přišly, protože si myslíme, že aby se vytvořili ten krásný vztah k tomu sportu. Prostě. Uh-huh. Bude tam toho hodně.
1: No, když se řekne půlmaraton, uh-huh, tak většina lidí, i já tedy, si představím tu 21-kilometrovou trať a pořádnou dřinu. Jihlavský půlmaraton, ale doufám, není jenom pro zkušené maratonce. Kdo všechno tedy může v neděli vyběhnout?
2: Jihlavský půlmaraton je sportovní akce úplně pro každého. Samozřejmě máme hlavní závod, který je těžší, ale i ty zkušený, i ty méně zkušený ho zvládnou úplně, si myslím, že skvěle.
1: Vy už jste to konec konců vyjmenovala. Máte dětské závody, taky rodinný běh, půlmaraton, štafety, desítku. Je pro vás v tomhle ohledu důležité, aby se opravdu v tom programu našel něco opravdu každý z těch účastníků?
2: Určitě. Je to pro nás prioritou, aby tam přišly celé rodiny a běhali od těch nejmenších až po ty nejstarší, protože pro ten rodinný běh může přijít babička, děda s vnoučetem. Můžou to jenom projít a podpořit. Jo? Prostě, aby přišli všichni, celá rodina.
1: Když se běžec přeci jenom rozhoduje, na jaký půlmaraton pojede nebo kam vyrazí, tak co vlastně rozhoduje o tom, kam se nakonec vydá? Je to hlavně ta trať, je to náročnost, krásný prostředí, atmosféra nebo ta samotná organizace, nebo třeba právě to, co se děje všechno kolem závodu, ten doprovodný program?
2: To je spíš otázka pro Toma. Ten ty závody běhá je v celé republice. Je dobrý, si myslím. Tak Tome.
3: Tak o tom, na který závod se běžec rozhodne jít, souvisí vlastně všechny tyhle ty důležité faktory. Jak profil trati, jak převýšení, délka závodu, kolik je to vlastně okruhů a i pak ve finále vlastně to zázemí, co všechno ten závodník, ten běžec může dostat. Vlastně na konci po tom závodě dostane medaili, dostane diplom a užije si vlastně ten celý prostě den.
1: V tom případě, Tome, jak velkou roli hraje třeba právě ta samotná trasa? Musí být zajímavá nebo třeba i něčím výjimečná, aby si ji běžci vybrali, abyste třeba i vy sám to chtěl absolvovat?
3: Jo, určitě. Ta trasa je určitě důležitá. Hraje tam velkou roli právě ta délka a to převýšení, jestli tam nejsou kopce. Někdo má zase rád kopce, tak se zase vybere jiný závod. U nás kopce žádný nejsou, takže ten profil je naprosto ideální pro osobní rekordy.
1: To je moc dobrá zpráva, to znamená, v čem bude ten letošní ročník jihlavského půlmaratonu třeba jiný, co se týče i trasy samotné?
3: Letošní ročník je jiný v tom, že jsme zvolili jinou trasu oproti loňskému ročníku. Trasu máme certifikovanou Českým atletickým svazem, takže ten, kdo si tam zaběhne nějaký dobrý čas, pak může vlastně ten čas použít jakoby k kvalifikaci na jiné závody, kde je vlastně přihlíženo k těmhle těm výsledkům.
1: Mm-hmm. Takže se nemusíme bát, že bychom tam nechali plíce na trati.
3: Ne, určitě ne.
1: To je moc dobrá zpráva. Jaká je letošní účast? Protože ta registrace už probíhá, tak dělá vám to radost? Je hodně přihlášených?
2: Dělá nám to obrovskou radost. Je přihlášeno třeba jenom na jednotlivcích je o 100 závodníků více, než bylo v loňském roce a to samozřejmě ještě se spoustu lidí přihlašuje na místě, protože si říká, jak to dopadne, jaký bude počasí, jak máme natrénováno a rozhodnou se opravdu na poslední chvíli. A rodinný běh taky úžasný, desítka, tam taky ke stovce, takže opravdu teďky v téhle chvíli máme včetně rodinných dětských závodů kolem 800-900 přihlášených, takže přes tu tisícovku rozhodně bude.
1: To je parádní číslo. Za pár minut otevřeme otázku, jestli na Vysočinu přijíždí i mimo jihlavští nebo mimo vysočinští běžci z celé republiky a možná i zahraniční závodníci, tak si to rozhodně nenechte ujít. Dnes si v dopoledním rozhovoru povídáme o 11. ročníku jihlavského půlmaratonu, kde je Český rozhlas Vysočina mediálním partnerem.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Blíží se nám 11. ročník Jihlavského půlmaratonu. Všechno se to uskuteční v areálu Českého Mlýna v Jihlavě. Už tuto neděli 6. září my si o samotném závodu povídáme s ředitelkou závodu Hanou Šabatkovou a taky charitativním koordinátorem Tomášem Rampírem, protože letošní ročník bude charitativní, budeme pomáhat jedné mladé sympatické slečně, o které si dneska určitě ještě budeme povídat. Ale když se podíváme mimo Vysočinu, tak přijíždějí do Jihlavy i běžci z jiných částí republiky závodit.
2: Ano, přijíždí, řekla bych, z celé České republiky, napříč republikou a samozřejmě, že i zahraniční. Máme tam Filipínu, máme tam Srbsko, Polsko, dokonce Jižní Koreu a Ukrajinu samozřejmě.
1: Máte třeba někoho, kdo se pravidelně třeba už 11 let vrací do Jihlavy na jihlavský půlmaraton?
2: Určitě. To máme tam určitě naši jihlavští běžci, ty běhají pravidelně. Máme tam Tomáše Kloudu tady z atletiky Jihlava, který je horký favorit a Šárka Pospíchalová, která tady rozběháme Jihlavu, tady vede vlastně celý ten tým a snaží se, takže určitě jsou tam lidi, kteří s námi jsou, nebo závodníci, kteří s námi jsou celých těch 11 let.
1: Tuhle chvíli se asi otočím na Tomáše. Co podle vás způsobí to, že si běžec řekne, hele, tohle chci běžet příští rok zas, tady se mi prostě líbí?
3: Hlavním důvodem je podle mě, jak už jsem to zmínil, prostě ta atmosféra toho závodu, že prostě ten závod má dobrou atmosféru, závodníci se tu cítí dobře, komfortní trať, zázemí, prostě všechno se snažíme, aby těm závodníkům prostě se líbilo.
1: No, co mě teda upřímně potěšilo, to se vám musím přiznat, je, že v rámci jihlavského půlmaratonu nemusím být milovníkem běhu, ba co víc, já nemusím ani běžet, protože když přijdeme do areálu Českého Mlýna, tak vy jste vymysleli tak krásný doprovodný program, že se opravdu budu bavit za tím, co ostatní budou běhat a bude z nich týct ten pot. Tak co všechno jste připravili?
2: Tak máme tam skákací hrad pro děti, máme tam malování na obličej, doprovodný program v rámci integrovaného záchranného systému, kde si můžou prohlídnout motorku policejní, prostě všechno možné, které, co nám tohle nabízí. Co ještě? Všechno možný prostě. A máme samozřejmě i charitativní kasičku,
1: ano,
2: pro Nekčo, takže když přijdete a nemusíte běžet, ale můžete se vlastně, můžete přispět jakoukoliv částkou do té kasičky a tím si splnit v uvozovkách ten běh.
1: Tím se tak jako vykoupíme.
2: Ano, vykoupíte se z toho běhu.
1: Jinak začínáme už o 9:30 tím dětským závodem. Potom přichází na řadu ten rodinný běh. Jakou vůbec atmosféru má právě tenhle běh každoročně?
2: Skvělou. Tím, že doběhnou ty děti s těmi rodiči do toho cíle, dostanou tu medaili za to, že nejen, že podpořili tu Nikču, ale že vlastně běželi pro něco, co dává smysl, co pomáhá a je to prostě pohyb na zdravém vzduchu a prostě je to úžasný.
1: Je ten rodinný běh opravdu pro každého? Mám na mysli to, že je mi jasné, že může běžet dítě s rodičem, ale můžu třeba zapojit i prarodiče pěkně se vnoučaty nebo partu kamarádů.
2: Co myslíte, že já? Já běžím se svými vnoučaty. Mám tři, takže běžím s jedním a syn běží s dvěmi. Takže poběžíme všichni samozřejmě, aby se podpořili a je to skvělý. Nemusíte. Já totiž naběhám strašně moc kilometrů už jenom kolem toho závodu.
1: Jasně. Takže já jsem, máte splněno.
2: Já mám nohy, já jsem ráda, když jdu domů, že dám nohy nahoru, jsem ráda, že jenom aspoň takhle podpořím tím rodinným během, že běžím s těmi vnoučaty.
1: To je hezké. My si dáme písničku, hned tady dvě, Olgu Lounovou a skupinu Queen a hned potom probereme i praktické informace pro všechny, kteří se rozhodnou přijít do Českého Mlýna, podpořit tuhle krásnou akci a zaběhat si půlmaraton.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: A pojďme si užít taky 11. ročníky Jihlavského půlmaratonu. Připomínám, už tuhle neděli 6. září v areálu Českého mlýna to všechno vypukne v Jihlavě. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitelka závodu Hana Šabatková a taky charitativní koordinátor Tomáš Rampír. Povídáme si o Jihlavském půlmaratonu. Teď se pojďme ale zaměřit na to, co bude posluchače určitě zajímat, co se týče praktických věcí. Když se někdo rozhodne na poslední chvíli, že se chce v neděli účastnit Jihlavského půlmaratonu, může se ještě na místě přihlásit?
2: Ano, může. Přímo na prezenci v pátek 4.9. od 15 do 18 hodin budeme mít stan u Decathlonu tady ve Jihlavě a v den závodu, vlastně v neděli 6.9. budeme přímo na tom Českém mlýně, kde bude stan označen taky registrací a tam se můžou přihlásit od 8 do 9.15 na dětský závod do 9:30 na rodinný běh a potom do 10:30 na půlmaraton a na desítku a na štafety.
1: Co by si měli běžci pohlídat před samotným startem? Doporučujete třeba i přijít s nějakým předstihem nebo nějaké další jiné věci?
3: Doporučujeme určitě přejít s předstihem už jenom kvůli parkování, kvůli vlastně vyzvednutí startovních čísel, startovních balíčků a kvůli vlastně takové té, jak bych to řekl, nasátí té atmosféry, rozcvičení, rozběhání. Budeme tam mít rozcvičku s Decathlonem, takže opravdu přijít zavčasu.
1: Jak je to s parkováním? Protože už jste to naznačil, to parkování. Tak jak to máte zařízené po téhle stránce? Kde všude můžeme zaparkovat?
3: Parkování je možné vlastně u obchodních domů, ať už to je Kaufland, případně hypermarket a v blízkém okolí, blízkých uličkách.
1: Budeme mít šanci se někdy i převléknout před startem, po startu?
2: Ano, samozřejmě. Ve stánku Českého mlýna máme přímo místnost, kde bude převlíkárna, kde si můžou schovat věci a můžou vyběhnout jenom to, co potřebují.
1: Čekají nás na trati nějaké občerstvovací stanice?
2: Budeme mít každé 3 kilometry, tak bude občerstvovací stanice, na které bude pro ně připraveno, ať už pití, jontový nápoj a potom v cíli velké občerstvení, což znamená, nevím, banány, ovoce, nějaké sušenky. To, co prostě potřebují závodníci po doběhu.
1: Co když neběžím, bude tam i pro mě nějaká občerstvovačka?
2: Někteří běžci, když doběhnou, tak si hnedky zajdou na pivečko. Takže nebojte, máme stánek, kde bude nejenom jídlo, ale i pití, kde si, když se přijdete jenom podívat, zafandit těm závodníkům, tak se tam můžete krásně posedět a občerstvit.
1: Teď si pojďme ale pověnovat tomu, možná řeknu nejdůležitějšímu. Tomáši, letošní Jihlavský půlmaraton má jeden velice silný rozměr a tím je podpora v rámci rodinného běhu. Letos totiž, když běžíme rodinný běh, tak budeme podporovat Nikču. Pojďme Nikču představit.
3: Tak Nikča je dneska plnoletá slečna, která vlastně nemá úplně jednoduchý osud. Od malička prodělala několik operací, ať už po narození, z důvodu krvácení do mozku, případně operace kyčlu, že jí vyskočily kyčelní jamky. A poslední operaci, kterou Nikolka prodělala, bylo odebrání vaječníku z důvodu nějakého nádoru. Takže Nikolka je vlastně slečna, která je tak, jakoby, jak bych to řekl, uvězněná ve svém těle. Nedokáže to své tělo plně ovládat, to znamená, kamkoliv se potřebuje dopravit, tak se musí dopravit na vozíčku. Mechanický vozíček není schopná ovládat, takže ji rodina vlastně pořídila elektrický vozíček, který už v současné době tak nějak dosluhuje, dochází baterky, takže Nikolka nebo její rodiče budou potřebovat pořídit nový vozíček a na ten my bychom jim právě chtěli výtěžkem z toho charitativního běhu přispět, pomoct jim.
1: Tak my si dáme písničku a hned potom probereme, jestli Nikča v neděli dorazí i do Českého mlýna.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: V dopoledním rozhovoru vás dnes zveme na 11. ročník jihlavského půlmaratonu, který se uskuteční už 6. září, tedy tuto neděli. Start je z areálu Českého mlýna v Jihlavě. Mými hosty jsou ředitelka závodu Hana Šabatková a taky charitativní koordinátor Tomáš Rampír. Hovorili jsme o tom, že rodinný běh má krásnou myšlenku, protože zapojením se do něj podpoříme Nikču, mladou to slečnu, která to na startu svého života i v průběhu nemá vůbec jednoduché. Vy, když jste mi tady o ní povídali, tak jsem pochopila, proč jste si jich vybrali. Ale pojďte to přiblížit i našim posluchačům. Jaká vlastně Nikča?
2: Nikolka je vlastně úžasná energická holka. Prostě je to takový živel. Každý, kdo ji potká, pozná, tak bude vidět ten důvod, proč jsme si ji vybrali, protože Nikolka vlastně se před nikým nestydí, prostě co řekne, to řekne. A vlastně máme takové jedno překvapení. Nikolka se toho samotného závodu, toho rodinného běhu zúčastní a už se na to moc těší, takže každý, kdo přijde, Nikolku pozná.
1: No počkat, zúčastní, to znamená, že nastartuje svůj vozík a pojede i závod?
2: Přesně tak, Nikolka pojede ten závod s tím svým elektrickým vozíkem. Nabí baterky, aby co nejvíce vydrželi a prostě toho závodu se zúčastní.
1: Mm-hmm. Když třeba někomu už Nikolka je sympatická jenom ze samotného povídání, jak si tady o ní povídáme my společně, tak mám šanci ji třeba nějak podpořit, i když vím, že třeba v neděli se z rodinných, pracovních nebo jiných důvodů do areálu Českého mlýna nemůžu dostat.
2: Ano, Nikolku lze podpořit vlastně tou online registrací do toho rodinného charitativního běhu a toho běhu se v podstatě nemusíte účastnit, stačí, když se zaregistrujete.
1: Proč bychom měli absolvovat jihlavský půlmaraton? Proč bychom měli v neděli přijet do areálu Českého mlýna a užít se to společně s vámi?
3: Protože ten závod je tradiční, je to 11. ročník, je prostě v tom sportovním dnu celé rodiny. Budeme hrozně rádi, když přijdete, podpoříte nejenom Nikču, ale vlastně všechny sportovce. Zafandíte, víte co, jako když běžíte ten závod a jste někde na 15. kilometru a nikdo vám po cestě netleská, nikdo na vás nekřičí přidej, přidej, tak prostě ta atmosféra není ono, takže přijďte zafandit, přijďte ty běžce podpořit, protože je to neskutečný, je to odvaha to uběhnout a prostě oni vás potřebují stejně jako prostě ta Nikča, že jo? Takže přijďte.
1: No, samotnému závodu bych řekla, že tu pozitivní energii dávají také organizátoři, což jste vy. Kolik vás vlastně je v tom týmu, abyste všechno skoordinovali, všechny ty zdravotníci byli tam, kde mají být a tak dále?
3: Tak celkem těch pořadatelů bývá do 50. Jo, ono přece na těch cestách a všude musí být. Včetně toho, třeba ta prezence, že jo, ty holky a všichni, takže tam jsou celou tu dobu připravují to, zaberou všechno, donesou, takže my jim za to hrozně moc chceme poděkovat. Samozřejmě děláme to, jak my říkáme, za párek a za tričko a hlavně potom ty peníze, které se všechny vyberou, tak opravdu ty, co zpívají, tak jdou na tu Nikču, takže moc děkujem těm pořadatelům, že se toho účastní, že, jo, že oni vlastně se svým volným časem můžou nakládat, jak chtějí a oni ho tomu věnují, tomu závodu a věří té myšlence jako my, že prostě chceme pořádat ten den pro celou tu rodinu a aby měli hezké vzpomínky.
1: Je někdo, bez koho by to nešlo? Pořádat jihlavský půlmaraton.
3: To já myslím, že asi my všichni pořadatelé. Mm-hmm. My všichni. To není o jednotlivci. Je to o celém týmu.
4: Vždycky
3: je to. Ano, je to o celém týmu. Ten tým je skvělý a jsem ráda, že můžu být toho součástí.
1: Takže 6. září se všichni sejdeme v areálu Českého mlýna, abychom si užili 11. ročník jihlavského půlmaratonu. Já moc děkuju za to, že i když teď máte v hlavě ty přípravy, aby všechno klaplo tak, jak má, že jste si našli čas a přijali jste pozvání do dobrého dopoledne a byli jste mými hosty. Tolik ředitelka závodu Hana Šabatková a taky charitativní koordinátor Tomáš Rampír. Díky moc, ať se závod vydaří a vybere se co nejvíc peněz právě pro Nikču. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, moc děkujeme.
2: Děkujeme.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard. Jihlava bude mít stromovou alej připomínající Václava Havla a sametovou revoluci. Výhra Nového Města nad Krounou otevřela na Žďársku okresní fotbalovou ligu žen. Odpoledne čekáme oblačno, postupně polojasno, teploty do 26 stupňů. Vítejte u zpráv. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. Je to o skoro 80 miliard více než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok více investovat do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu plánuje vyčlenit 195 miliard. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Kabinet musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Její advokát Josef Bartončík s rozhodnutím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný také premiér Andrej Babiš. Ano, kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Nová stromová alej vznikne v Jihlavě. Sázení bude spojené s výročím sametové revoluce a stromořadí ponese název Alej svobody Havel 90. Připomene i nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta. Výsadbu symbolických 90 dřevin různých druhů zaplatí nadace partnerství. Podle primátora z ODS Petra Ryšky bude alej vysázená 14. listopadu.
4: A jedná se o vysazení 90 stromů na skalce, kde už se začala ta alej sázet tam od křížku, takže teď by se tam vysadilo další 90 stromů.
3: Zmodernizovanou kuchyni má základní škola Nuselská v Havlíčkově Brodě. Dělníci práce zahájili v červnu, aby vše stihli do konce letních prázdnin. Radnice ale ve škole chystá ještě další úpravy, přiblížil starosta Brodu z ODS Zbyněk Stejskal.
5: Dojde k obnově a zateplení fasády, připravujeme tam velkou fotovoltaickou elektrárnu, kde budeme tu energii vlastně spotřebovávat pro provoz školy a hlavní další částí té opravy je nová energeticky nenáročná jídelna.
0: Sport.
3: Novoměstské fotbalistky vykročily k obhajobě titulu v jediné okresní fotbalové lize. Doma v neděli porazili nováčka z Krouny 3-0. Okresní liga na Žďársku je jediná svého druhu v republice. Umožňuje fotbalistkám hrát pravidelnou soutěž a nemusí daleko cestovat na zápasy. Trenér novoměstské Vrchoviny Bohumil Jandourek věří, že se týmu bude dařit i v dalších zápasech, protože v letní pauze přišly nové posily.
6: Myslím si, že se to docela povedlo, protože se nám podařilo poschánět nějaký hráčky, který už třeba dočasně chvilku skončili. Něco jsme obnovili, takže jsme teď kádr docela rozšířili. A teď aj na konci jsme si vlastně udělali už třífázový trénink, takže si myslím, že se ta příprava docela povedla.
0: Počasí.
3: V Humpolci je teď 20 stupňů, v Telči 21, Velké Meziříčí hlásí 24. Odpoledne očekávejte oblačno, postupně polojasno, k večeru i skoro jasno. Lokálně se mohou vyskytnout přeháníky, případně bouřka. Teploty se budou držet v rozmezí od 23 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na hlavní silnici vedoucí z Humpolce na Havlíčku v Brod projíždějte opatrně obcí Věž. Cestáři tam provádí údržbu a opravy svodidel. Uzavřeli pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec od mikrofonu a zdraví Jarda Hypochondr po delší době. No tak já doufám, že jste tady nezlobili a těším se na první naší hodinku, kterou pojmeme tak jako zvesela a budeme hrát písničky na vaše přání. Jak jinak? Teď to jsou písničky pro Vysočinu. Takže volejte na číslo 22 155 49 99 no a pošlete někomu písničku, pogratulujte k svátku, k narozeninám, nebo jen tak, udělejte radost. A nebo jen tak pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Tu začnete SMS-ku slovem píseň, děláte mezeru, potom krátkou zprávu. A nebo když jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Tak pojďte rozdávat radost, jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Pane doktore, chci se zeptat, jestli žiju zdravě. Chci se totiž dožít stovky, víte? No a kouříte? Ne, ne, nekouřím. No pijete? No vůbec nepiju. No ani pivo? Ne, vůbec. No a nějaký drogy? No dovolte, prosím vás. Ponocujete? Ne, koukám na film do 8 a jdu spát. No a co ženy? Ne, ženu já jsem neměl a nechci. No prosím vás, tak mi teda řekněte, co do té stovky tady chcete dělat?
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu už je první volající a je to Pavel z Havlíčkova Brodu. Krásný dobrý den.
3: Dobrý den, pane Jardo. Přeji vám také krásný den. Tak a já bych dneska chtěl přát. A to panu Miroslavu Pospíšilovi z Habru, který neslaví krásné životní výročí, a to 75 let. Takže i touto cestou a prostřednictvím vás, vašeho rádia, mu přejeme hodně štěstí, spokojenosti, rodinnou pohodu, ale hlavně pevné a stále zdraví, které tolik potřebuje. To všemu přejí celá jeho rodina a manželé Hana a Pavel z Havlíčkova Brodu Hřípovi a manželé Lída a Franček Endrlovi z Chotěboře. A vybral jsem mu písničku Narozeninová v podání Olgy Lounové. Takže Mirku, tuto písničku si poslechni. Ta je opravdu pravdivá a prostě je krásná. Pane Jardo, vám děkuji za prostředkování a přeji vám hezký den a někdy zase naslyšenou.
2: Já se přidávám s celým Českým rozhlasem Vysočina, přeji všechno nejlepší a posílám písničku a pěkný den.
3: Pěkný den.

0: vám něco řeknu, průjem a Alzheimer je velmi nepříjemná kombinace. Utíkáš a nevíš kam.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A telefonu už čeká Marie Susobí. Krásný den.
2: Taky krásný den. Prosila bych zahrát písničku pro naši dceru Vlaďku Liškovou do Herálce k jejím zítřejším narozeninám, pro naši vnučku Lindu Hralovou do Herálce k jejímu zítřejšímu svátku a pro našeho vnuka Jakuba Škarida do České Běle k jeho dnešním narozeninám. Všem třem přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Vlaďce, ať se daří v práci, v osobním životě. Lindě, ať se daří ve škole a v aerobiku. A Jakubovi taky, ať se daří ve škole a ve fotbale. Přání se připoje taky babička a děda Hralovi z Hrálce a vybrala jsem písničku Šňůry od skupiny Krištof. To by bylo všechno.
0: A všem třem živio, živio, živio, živio.
2: Děkuju. Posílám
0: písničku, krásný den přeji.
2: Taky, naschledanou.

0: kvize zítra vdáváte, jo? Ano, prosím. Po deváté. Cože, po deváté? No, přesně ve 9:45.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, už tady mám další přáníčko a to má Petr. Dobrý den, prosím, zahrajte pro moji Blanku písničku od skupiny Oceán. Na výběr nechám na vás. Děkuji moc, Petr. Já jsem vybral Ráchel.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Školákům dobíhají poslední hodiny letošních velkých prázdnin.
3: S jakými pocity vstoupili do nového školního roku žáci na základní škole ve Vepřové? To uslyšíte zítra ráno po 8. hodině, kdy vás také pozveme na branný závod seniorů do Jihlavy.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: Ano, a další přání bude krátké. Prosím o zahrání písničky Švihák Lázeňský. Děkuji, Milena. Mileno, posílám k tobě Šviháka, postav na kafe.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. No a já už tady mám další přáníčko. Jardo, prosím tě, zahraj písničku Offside od Divný party a od tebe. No tak jo, Divná parta už je tady, protože je divná a posílám.

0: velmi nerad někoho chválím, vážený soude. Takže i fakt, že moje paní je v posteli výjimečně vynalézavá, jsem uznal, až když mi to potvrdili všichni moji kamarádi.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Jinak na vaše přání, prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají písničku Láska je největší dar od Marcela Zmoška. Srdečně děkuji, Verča z Pelhřimova.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání, jak jinak. No a máme tu poslední srpnový den a Sylvie z Prahy jí má nostalgie za létem i léty mládí, no a chtěla by písničku od kanadské skupiny s takovým dlouhatánským názvem Hledali moji rádcové, hledali Sylvie, ale nenašli. Tak já ti pošlu třeba písničku tady třeba tuhle, co?

0: Kolka stříkla do oka. Tohle to by mi Bůček nikdy neudělal.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání a na telefonu už čeká Jana z Měřína. Krásný dobrý den.
3: Krásný dobrý den všem. A já bych prosila zahrát pro naše vnučky, pro Barborku a pro Klárku, protože tráví jou poslední den, než půjdou do školy a do školky u babičky a u dědy a jsou moc hodný a šikovný. A než půjdeme na vycházku, tak jim ještě něco prosím zahrajeme. A Barborka byla na dvou táborech, tak to určitě se jí bude líbit, ta písnička od pana Svěráka.
0: No tak to bude
3: tak
0: Barbora.
3: Tak jim přeju ve školce a ve škole nejvíc ze všeho úspěchu a hodně zdravíčka holčička. Tak prosím, děkuji.
2: Tak já držím palce, ať má samé jedničky a jiná písnička nemůže být, než Barbora píše z tábora. Jo?
3: Ano, děkuji moc.
2: Není za co. Shledanou.

0: Takhle tři muži se ucházejí o místo u policie. K pohovoru si zavolají prvního z nich. Policista mu dá fotografii muže, kterou si má důkladně prohlédnout a říct, jakých zajímavých detailů si všiml. Po pár minutách uchazeč prohlásí, ten muž má jenom jedno ucho. No prosím vás, ta fotka je z profilu. Upozorní ho policista a požádá, aby odešel. Druhý kandidát dostává stejný snímek se stejnou otázkou. No ten muž má jenom jedno ucho, prohlásí po chvíli. Prosím vás, to je fotka z profilu, rozhoří se policista i druhého kandidáta vyhodí. Třetí kandidát si několik minut prohlíží fotku a pak povídá. No hleďte, ten muž má kontaktní čočky. Policista se podívá do svých spisů a uznale řekne, no správně, správně je vidět, že nejste takový blbec jako ti dva před vámi. Jen mi řekněte, prosím vás, jak jste to poznal? No snadno, těžko může někdo nosit brejle, když má jen jedno ucho.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: A už tady mám další přáníčko, prosím o písničku Co sudičky přáli nám od Lucie Bílé a Karla Gota pro Jirku a Jitku Buřicovi. Dnes mají 30 let výročí svatby a Jitka má zítra 50. Jen to nejlepší jim přeje babi.

0: mu. Ty teda válíš.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Všechna přání jsou splněna. Mám tady poslední písničku, jen tak báseň od skupiny Činasky. Mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

0: prostredí, či začne nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně Schillerová na 389 miliard. V okolí Jihlavy cvičí výsadkáři. Silnice mezi Třebíčí a Novou Vsí bude od zítřka neprůjezdná. Odpoledne čekáme oblačno, postupně polojasno, teploty do 26 stupňů. Vítejte u zpráv, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Schodek státního rozpočtu by mohl být příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o téměř 80 miliard více než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce podle Schillerové peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy.
4: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
2: Do zdravotnictví má jít o 50 miliard více. Na obranu chce vláda vyčlenit 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Kabinet ještě může parametry rozpočtu změnit, ale schválit ho musí do konce září a pak předložit sněmovně. Několikadenní cvičení vojenských výsadkářů dnes začalo na jihlavském letišti. Parašutisté budou seskakovat nejen na letišti, ale také v terénu okolo města. Výcvik potrvá až do pátku a letecká technika se nad oblastí bude pohybovat i v noci, upřesnila mluvčí 22. základny vrtulníkového letectva Sára Tomková.
5: Obyvatelé Jihlavy, Velkého Beranova, Ždírce, Dobronína, Střítežě, Měšína a Smrčné proto mohou zaznamenat zvýšený pohyb vojenské letecké techniky a také větší hluk. A to zejména během večerního a nočního výcviku.
2: S uzavírkou mezi Třebíčí a Novou Vsí musí od zítřka počítat řidiči na trase Třebíč při Byslavice. Práce na opravách 5-kilometrového úseku potrvají až do konce listopadu a budou rozdělené na dvě etapy. Zítra začnou silničáři pracovat v úseku Třebíč Sokolí, kde by měli skončit 1. října. Auta, nákladní automobily a cyklisté budou muset využít objízdnou trasu přes Krahulov a Okřížky.
3: Sport.
2: Druhé kolo fotbalové Premier League dnes večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin.
3: Počasí.
2: V Dukovanech je teď 21 stupňů, v Jihlavě nebo Havlíčkově Brodě 23. Odpoledne očekávejte oblačno, postupně polojasno, k večeru i skoro jasno. Lokálně se mohou vyskytnout přeháníky, případně bouřka. Teploty se budou držet v rozmezí od 23 do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 mezi 60. až 120. kilometrem ve směru na Brno se pohybuje údržbové vozidlo. Probíhají tam protismykové zkoušky. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Nehody pro tuto chvíli ze silnic Vysočiny ani z D1 nemáme hlášené. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal. Člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, kterým se, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom četl a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou nějaký děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit. No.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: myslím. No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct? To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní...
1: Už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl jako jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm-hmm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě změnit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu a začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron.

0: první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
0: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Každý

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: S přecházením silnic pomůžou na Vysočině školákům policisté. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout, pod minimální mzdu schválila to vláda. Europoslankyně a jihlavská zastupitelka Naďová nesouhlasí s rozsudkem v kauze Čapí hnízdo. Zítřek čekejte polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Ze studia vás zdraví Karel Pěška. Na bezpečnost dětí na přechodech a chodnících se tento týden zaměří policisté na Vysočině. U zítřka do konce týdne budou hlídkovat poblíž škol. Vytipovali zejména místa se zvýšeným počtem chodců a také ta, kde se v minulosti bouralo. Dopravně bezpečnostní akce má pomoci s bezpečným návratem dětí do školy, upřesňuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: Je zapotřebí, aby na bezpečnost školáků dohlédli policisté, než si děti po prázdninách zvyknou na dodržování pravidel, zejména bezpečné přecházení silnice a využívání chodníků, ale na pohyb dětí v ulicích si musí dát větší pozor a rychle si zvyknout také všichni řidiči.
0: Na uzavírky v Kosovské ulici se tento týden musí připravit řidiči v Jihlavě. Zítra a pozítří budou cestáři měnit povrch přímo v místní části Kosov a v části silnice směrem k obchvatu. V dalších dnech se práce posunou směrem k Jihlavě, dodává primátor z ODS Petr Ryška.
3: Ten poslední bude vlastně 3. 4. to je čtvrtek a pátek. To je od obchvatu, ale ne úplně až od něj, ale kousíček za obchvatem a vlastně k Susce. Takový ten úsek, ten je nejdelší, ten je skoro kilo. Ten na to je 2 dny, že to prostě se škrábnou a položí ten povrch nový.
0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se mělo lišit podle profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už podle ministra Juchelky neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat.
4: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to bylo více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Vrchní soud v Praze potvrdil 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun v kauze Čapí hnízdo pro europoslankyni a zastupitelku města Jihlavy Janu Naďovou z Hnutí ANO. Sama na dnešním jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu. Případně se bude bránit dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
5: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru. Její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž v příkrém rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
0: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný také premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je jeho stíhání pozastavené.
1: Sport.
0: V kádru hokejové Komety Brno končí Brandon Davidson. 35-letý kanadský obránce v klubu působil 2 roky, do minulé extraligové sezóny ale vinou zranění nezasáhl. Podle sportovního manažera Komety Tomáše Vincoura končí Davidson kvůli přetlaku v obranných řadách. A také proto, že klub chce dát šanci spíše mladším hráčům.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je právě 22 stupňů, v Telči nebo Velkém Meziříčí 25. V noci může ojediněle sprchnout, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek přinese polojasno až oblačno, ráno a opět k večeru i skoro jasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Velmi opatrní teď buďte mezi Humpolcem a obcí Krasoňov. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, je to nehoda se zraněním, jeden jízdní pruh je uzavřený a na hlavní trase Humpolec-Havlíčkův Brod opatrně v obci Věž. Probíhá tam údržba, cestáři uzavřeli pravý jízdní pruh, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré poslední srpnové odpoledne z Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Martin Šonka letal s vojenským Gripenem a zároveň je jedním z nejúspěšnějších akrobatických pilotů na světě. O víkendu uvidíte jeho vystoupení i na Vysočině. Podrobnosti přidáme za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
7: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní pozvánka nás zavede do Křižanova, kde vás už tuto sobotu čeká letecký den, který navíc bude slavit i takové místní kulaté jubileum. Co vše tam uvidíte, to nám teď řekne jeden ze spoluorganizátorů, pan Jan Pavlík, kterého vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: U jaké příležitosti letecký den v Křižanově pořádáte a co tam posluchači mohou vidět?
1: Máme dvě jubilá, jedná se o 90-leté výročí od založení letiště v Křižanově a 80-leté výročí od založení aeroklubu Křižanov. Čeká nás a všechny návštěvníky bohatý program v čele s vystoupením Martina Šonky, což je vítěz bývalé série Red Bull Air Race, jeden z nejlepších akrobatických pilotů na světě. Čeká nás letová ukázka legendárního cvičného proudového letounu L-29 Delfín, ukázky historických větroňů i motorových letadel, během dopoledne možnost svezení se letadlem pro veřejnost a další bohatý doprovodný program.
0: Zdá se, že ten program je skutečně nabitý, tak kdyby lidé měli ideálně na letiště v Křižanově dorazit, aby ten hlavní program viděli?
1: Hlavní program bude probíhat mezi 13. a 17. hodinou odpoledne. Určitě doporučujeme, aby návštěvníci dorazili s předstihem, to znamená třeba kolem 12:30, protože přístup do těch diváckých sektorů bude muset po dobu těch letových ukázek být uzavřen, takže by se mohlo stát, že by museli vyčkat na pokyny organizátorů, kteří potom je propustili ve chvíli, kdy to bude bezpečné.
0: Na letecký den do Křižanova nás pozval pan Jan Pavlík. Já vám děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po čtvrt na tři posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. A my vám za chvíli řekneme, jak to uvnitř vypadá.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Poslední hodiny letošních velkých prázdnin. S jakými pocity vstoupili do nového školního roku žáci na základní škole ve Vepřové? To uslyšíte zítra ráno po 8. hodině, kdy vás také pozveme na branný závod seniorů do Jihlavy.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Plavci v Jihlavě se konečně dočkali. Po rekonstrukci se zítra znovu otevře bazén v ulici Evžena Rošického. Kompletní výměna bazénových van, úprava sprch a celého technologického zázemí vyšla na 88 milionů korun. Bazén byl zavřený více než rok. Jedním z prvních lidí, kteří si ho v nové podobě prohlédli, je i náš reportér František Jirků. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Poznají návštěvníci, že je bazén opravený?
1: Myslím si, že ano. A ten první dojem dostanou hned ve sprchách, ty jsou kompletně nové a i vizuálně se změnily. Například v nich jsou teď šedé obklady, což barevně ladí pak i se samotnou halou bazénu, která právě díky novým nerezovým vanám získala takový šedý kovový nádech. Předtím byl bazén vykachličkovaný a laděný víc do modrozelena. Pak si návštěvníci určitě všimnou i nových startovacích bloků nebo průhledných dohmatových desek na kratších stranách hlavního bazénu, což ocení hlavně závodní plavci.
0: Bazén se oficiálně pro veřejnost otevírá až zítra, ale první plavci už v něm byli dnes.
1: Je to tak, bazén si dnes vyzkoušel například předseda Jihlavského plaveckého klubu Jan Lexa.
2: Samozřejmě to, že to je nerezový, je už samo o sobě daleko nejenom lépe vypadající, ale zároveň i bezpečný pro plavání a je radost, působí to velice čistě a radost v tom prostě plavat. A má to parametry bazénu, který vlastně umožňuje pořádání jakýchkoliv soutěží v rámci Českého plaveckého svazu.
1: A první závody se budou v Jihlavském bazénu konat v polovině září, kdy tady bude soutěžit okolo 200 mladých plavců z celé republiky.
0: Změnilo se s rekonstrukcí něco i pro veřejnost?
1: Změnilo. Konkrétně otevírací doba na bazénu budou mít rekreační plavci míň hodin než před jeho opravou, což připustil jednatel služeb města Jihlavy Josef Eder.
3: My jsme připravovali rozvrh na základě požadavku plaveckých subjektů, které si nadefinovali hodiny, kdy potřebují trénovat, ale nejedná se o nějaké výrazné omezení pro veřejnost. Je to v jednotkách hodin.
1: Ty první dva dny po opravách, to znamená zítra a pozítří, bude mít veřejnost na opraveném bazénu speciální hodiny, konkrétně od 10 do 14 hodin. Od 10. září pak budou moct lidé využívat i 3 plavecké dráhy ve vnitřní části akvaparku Vodní ráj.
0: Do nově zrekonstruovaného jihlavského bazénu v ulici Evžena Rošického nás vzal František Jirků. Díky za to a pěkný den.
1: Krásný den a naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Malou mohylku z navršených kousků skla, části sklářské pece byste možná minuli, kdyby nebyla zanesená i v mapách. Kde ji najdete, to vám prozradí dnešní příběh z Vysočiny, který uslyšíte v našem vysílání hned po písničce. Já vám do té doby přeju dobré odpoledne.

0: Máme krátce po půl třetí a posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Josefínská huť je osada, která patří pod malou obec Ostrovec na Pelhřimovsku. Sklářskou huť podle níž se jmenuje, už bychom tu ale od konce 19. století nenašli. Málem by se na něj zapomnělo, kdyby ovšem místní obyvatelé nevzali věc do svých rukou. V roce 2015 vybudovali společně na kraji pole mohylku, která sklárnu připomíná. Vyrobená je z kousků skla a části pece, která se více než 120 let po zániku sklárny dá na poli najít.
2: Tady v těch místech stála huť.
3: A jak byla asi velká?
2: To nikdo neví. Vůbec se nedochovaly žádné zprávy. Vůbec nic. A poslední potomek majitelů, pan Kop, napsal knížku o sklárnách tady v regionu, které vlastnili, ale tam je zmínka asi dvěma větama.
3: My se s paní Janou Pechovou blížíme k malé mohylce, která připomíná historii skláren jménem Josefínská huť. Po sklárnách tady vlastně zbyly domy, kde bydleli skláři, a vy máte tady s tou sklářskou historií něco společného jako rodina?
2: S historií ne, protože když zanikla huť, skláři se odstěhovali do Janštejna a lidé z okolí si tady koupili ty domy i z pozemky.
3: Jak ta mohylka vznikla? V roce 2015.
2: No, po zániku huti tady všechny generace dětí sbírali sklíčka. A tak i já jsem sbírala se svými vnuky a byly tady ty zbytky sklářské pece, ty glazované kousky. Aho. Tak jsme sbírali i ty. Nejdříve jsme na dvorku z nich udělali takovou sypanou mohylu. Tak jsme říkali, ale tady to nikdo neuvidí na dvoře. Tak nás napadlo, že uděláme mohylu na místě, kde ta sklárna stála.
3: Kde jste nejvíc ta sklíčka nacházeli? Tady asi na poli,
2: tady,
3: ne?
2: Tady na poli všude. Aho.
4: Když se zorá pole, tak se najdou.
2: Když se zoralo pole, tak všichni vyrazili na sklíčka.
3: To je zajímavé, že ta huť neexistuje od roku 1899. Tady je letopočet, kdy zanikla. A pořád
2: se nachází sklíčka.
3: Máte nějaký úlovek, který máte moc ráda, máte ho doma?
2: Já ne, ale dcera má.
4: Já tady mám takovýhle kytičky.
3: Paní Vlasta Pechová ukazuje kytičku, potom tak. To je uzávěr do nějaké té lékovky medicínské. Mm-hmm.
4: A hodně mě baví sklíčka, který už jsou takovýhle úlomky, když se to prosvítí, tak je to nádherný. Takovéhle už se těžko najde. Tady taky hezká taková kulička, nebo tohle, to byly asi držadla, mamko, nebo co je to? A tenhle, viď, tenhle, to bude z lahve, to je nějaký myslivec, bych tak typla, tady drží zajíce. Mami, tohle je ten kousek, co chtěli dopacovat.
2: Do muzea, ale nedali jsme ho.
4: No, protože chceme mít taky naše poklady přímo v tom místě.
3: Když jste to vytvořili, tu mohylu, a nechali osadit cedulkou, zde stála Josefínská huť, jaký byl ohlas tady od sousedů, protože je vás tady hrozně málo.
2: Když jsme řekli, že tady postavíme mohylku, tak se nabídli i s pomocí, takže společnými silami.
3: A zastavují se u toho lidé, kteří projíždějí, nebo někdo cíleně se přijede podívat?
2: Určitě kolaři, když projíždějí, tak se tady fotí.
4: A hlavně tady ty sklíčka kolem, to jsme tady už nedávali. My to asi lidi, jak sem přijdou, a když to najdou, tak to přinesou. No dají to sem, položí to k té mohylce.
3: Z Josefínské hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Na skleněné poklady z pole z Josefínské hutě se můžete podívat taky na fotkách v naší galerii, kterou najdete na stránce vysočina.rozhlas.cz. No a taky najdete další informace pro to, kam se třeba na takové místo vypravit v rámci nějakého výletu.
1: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Taky už zdravíme našeho meteorologa Petra Hrušku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na aktuální počasí na Vysočině. Asi je dost oblačnosti.
1: Ano, na některých místech oblačno, na některých polojasno, strieda se slunko a mraky, zrážky se nevyskytují žádné v této chvíli. Teploty jsou většinou od 22 do 26 stupňů na juhovýchode kraja, tam na některých místech se blížíme k 27 stupňům Celzia, Dukovany alebo Třebíč. No a fuká nám taky svižnější vietor západných směrů.
0: Pojďme se podívat na noční počasí. Bude té oblačnosti spíše ubývat nebo naopak může třeba ještě pršet v noci na zítřek?
1: Teraz k večeru bude viac ubúdať, ale potom večera v prvej časti noci zase môže oblačnosť pribúdať. Výnimočne by sa mohli objaviť prehánky, ale je to skôr malá pravdepodobnosť, takže na mnohých miestach žiadne zrážky. No a v priebehu noci, hlavne v tej druhej časti, postupne zase sa bude vyjasňovať polojasno až jasno. Minimá 14 až 11 stupňov, vietor mierny západných smerov.
0: Jak se nám počasí bude vyvíjet dál? Bude spíše tepleji zítra nebo naopak chladněji?
1: Zajtra bude trochu chladnejšie, maxima 22 až 25 stupňov. Inak zase sa môže striedať slnko a mraky, väčšinou polojasno až oblačno. Ráno a večer môže byť i skoro jasno. No a vietor bude stále taký svižnejší, západný až severozápadný, ktorý potom večer bude slabnúť.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Hruška. My za to děkujeme. Mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.
0: No a víte, co to je syndaktylie? Jestli ne, tak už se to za chvíli dozvíte v naší rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. A to za několik minut. Dobré odpoledne.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
3: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
2: Děkujeme.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stát má příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard, návrh představila ministryně Schillerová. Obyvatele místních částí Žirovnice bude k volbám svážet mikrobus. Havlíčkobrodská škola Nuselská projde po přestavbě kuchyně dalšími úpravami. Zítřek čekejte polojasný až oblačný s teplotami do 25 stupňů. Na řadě jsou zprávy ze studia. Vás zdraví Karel Pěška. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Obě mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu více peněz než letos. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Celkový schodek rozpočtu má vzrůst na 389 miliard korun, to je o téměř 80 miliard více než letos. Šlo by zároveň o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Šéf průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho ministerstvo peníze využít.
2: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
0: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. 8-místný mikrobus bude během komunálních voleb svážet lidi z místních částí Žirovnice do volebních místností. Podle jízdních řádů, které zveřejnila radnice, pojede po oba dny vždy z osady Strané přes Štítné a Vlčetín.
3: Mikrobus bude jezdit, protože před letošními volbami žirovnická radnice snížila počet okrsků a některé z nich zanikly. Tři zmíněné místní části jsou vzdušnou čarou od Žirovnice vzdálené 2 až 3,5 kilometru. V Žirovnici se bude letos volit také do Senátu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Zmodernizovanou kuchyni má základní škola Nuselská v Havlíčkově Brodě. Dělníci práce dokončili v červnu, aby vše stihli do konce letních prázdnin. Radnice ale ve škole chystá ještě další úpravy. Přiblížil starosta Brodu z ODS Zbyněk Stejskal.
4: Dojde k obnově a zateplení fasády. Připravujeme tam velkou fotovoltaickou elektrárnu, kde budeme tu energii vlastně spotřebovávat pro provoz školy. A hlavní další částí té opravy je nová energeticky nenáročná jídelna.
0: Švýcarští kriminalisté zadrželi 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Arau, 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela až 22-letá žena a 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Sport. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně odehrají osmifinálový zápas. V 19 hodin vyzvou Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd, Isabel Hakovou, která v utkání s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. Mluví o ní česká kapitánka Michaela Mlejnková.
5: Klíčový bude ubránit Hak a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s holkama a říkali jsme, že nechápeme, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký. Počasí.
0: V Přibyslavě je právě 22 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Bystřici nad Pernštejnem 25. V noci může ojediněle sprchnout, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek přinese polojasno až oblačno, ráno a opět k večeru i skoro jasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na trase Nové Město na Moravě Věcov buďte velmi opatrní, kousek za obcí Pohledec. Osobní auto tam havarovalo, skončilo mimo vozovku v příkopu, je to ale bez zranění. Teď probíhají vyprošťovací práce, jeden jízdní pruh je na místě uzavřený. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině s Českým rozhlasem Vysočina. Jaký byl Václav Havel, když proti němu místo politiku seděli rozhlasoví reportéři v pořadu Hovory v Lánech? Co se odehrávalo před zapnutím mikrofonu a co po jeho vypnutí? Svět podle Havla očima tazatelů. Tak to je nový seriál Českého rozhlasu, který jsme pro vás nachystali na tento týden. A už za chvíli uslyšíte, jak to všechno začalo.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Platí u zdravého životního stylu, čím více například jíst zdravě a cvičit, tím lépe?
2: Tak úplně bych to neřekla. Samozřejmě je dobré se o sebe starat, dbát na životosprávu, ale jak často říkám, chce to vybalancovat. Ono totiž na druhou stranu existuje něco jako posedlost stravou a zdravím a to už hraničí se závislostí. Člověk se do stravování a cvičení tak ponoří, že přestane být soudný a také přestane být svobodný. Nedá mu to a pořád hledá, co by bylo nejzdravější, všechno sebe míň nezdravého odmítá. Tento stav má i svůj název. Mluvíme o ortorexii a tam už je jenom malý kruček a je z toho anorexie.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Taky o této skupině mluvil náš host Jan Málek, který byl hostem Dobrého dopoledne minulý týden. Pokud byste se chtěli dozvědět nějaké zajímavosti o této skupině, určitě je najdete i na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz, kde si můžete rozhovor znovu poslechnout. My vás teď pozveme na Jihlavský půlmaraton, který se poběží tuto neděli, to bude tedy 6. září. V areálu Český mlýn v Jihlavě můžete přijít už mezi 9. až 16. hodinou. Hlavní start půlmaratonu je potom naplánovaný na 12. hodinu. Můžete běžet jak jednotlivě, tak i ve štafetách po dvojicích. Jedná se už o 11. ročník závodu, který probíhá pod záštitou charitativního projektu Poběžíme pro Nikču. Tak si běžte zaběhat, anebo se třeba jenom podívat. Tuto neděli na Jihlavský půlmaraton zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Školákům dobíhají poslední hodiny letošních velkých prázdnin. S jakými pocity vstoupili do nového školního roku žáci na základní škole ve Vepřové? To uslyšíte zítra ráno po 8. hodině, kdy vás také pozveme na branný závod seniorů do Jihlavy.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Víte, že by Václav Havel letos v říjnu oslavil 90. narozeniny? Toto výročí Český rozhlas připomene sérií pořadů a archivních materiálů, které budou prvnímu českému prezidentovi věnované. Ode dneška Český rozhlas vysílá i seriál nazvaný Svět podle Havla očima tazatelů. Celý týden se v něm vracíme k legendárním hovorům v Lánech. K tomu, proč vznikly, jak se připravovali, kdo Václava Havla zpovídal a jak se pořad během let proměňoval.
1: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici?
2: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu.
3: Je 11. březen 1990. Václav Havel je prezidentem necelé 3 měsíce a v rozhlase začíná pořad, který ho bude provázet prakticky celé jeho prezidentství. Začíná ho moderovat Ota Nuc a nese název Hovory v Lánech.
2: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
3: Hovory v Lánech se od té chvíle ozývaly téměř každou neděli. Václav Havel v nich komentoval politiku, vysvětloval svoje postoje, ale mluvil i mnohem osobněji, třeba o pobytu v Lánech.
2: No, odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit.
3: Československý rozhlas původně zvažoval, jestli zpovídat Havla také jako umělce, spisovatele a dramatika. Sám Havel a jeho poradci ale měli političtější představu. Na to musel reagovat i redaktor Robert Tamchina, který velmi sledované Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let.
4: A jeho publikum bylo pestré. Od intelektuálů až po běžné posluchače babičky z nějaké horní dolní výsky, ke které prezident mluvil a která se těšila na to nedělní odpoledne, že ho uslyší. Pan prezident o tom takhle přemýšlel a my jsme museli vlastně taky ty otázky a témata formulovat nebo vybírat podle toho.
3: Autoři pořadu se svými tématy neuspěli pokaždé. Někdy Havel odmítl, protože nechtěl komentovat nebo měl pocit, že už ním řekl své. Pak se narychlo hledala jiná témata, ovšem Havel často přinášel vlastní. Na to si zvykala i další dlouholetá moderátorka Hovorů v Lánech Eva Hůlková.
5: U nás byl veliký zájem, aby hovory obsahovaly něco, co se bude dobře uplatňovat ve zpravodajských relacích našich, co druhý den ocitují ostatní média, že vždycky to byl takový poziční boj, jako kdo prosadí svou.
3: Zajímavá je analýza odpovědí Václava Havla, kterou zpracoval datový analytik Českého rozhlasu Michal Kašpárek. Ten zjistil, že když v roce 1996 vyhrála volby ODS Václava Klause, jeho jméno zmínil Havel pouze 2x. O rok později byl Havel k vládě výrazně kritičtější.
6: Když jsem analyzoval emoční zbarvení Havlových odpovědí a projevů v pořadu, tak v tom roce se skokově zdvojnásobil podíl těch negativně zabarvených anebo kritických a už to nekleslo zpátky.
3: Hovory v Lánech se z dnešního pohledu v podstatě staly časosběrem prezidentského období Václava Havla. Podle datařů Českého rozhlasu jich bylo celkem 324. Všechny jsou uloženy v archivu a také je má k dispozici knihovna Václava Havla. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

Ať se nahlucou z kýší, vynajmou to tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku. Ať se na hocou spíší, ty najmou ptám. Jo, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší, ty najmou ptám. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobrou chuť, jestli si dáváte vaši odpolední kávu krátce po půl čtvrté. Pojistit hospodářská zvířata nebo ne? Miroslav Marek dnes bude mluvit o debatě k zákonu, který takové pojištění měl kdysi hospodářům nařídit. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: O pojišťování dobytka. Časopis Rolník roku 1888 uveřejnil toto pojednání. Slovo o nuceném pojišťování zvířectva hospodářského. Většině rolníků bude známo, že Veleslavná zemědělská rada pro království české, pečujíc o povznesení chovu hospodářského zvířectva v Čechách, hodlá po návrhu veškerých hospodářských spolků domáhati se zákona o nuceném pojišťování zvířectva domácího. Dříve než o zmíněném zákonu v zemském sněmu jednati se bude, doufám, že na otázku, cítíme-li potřebu jeho vydání, větší část uvědomělých rolníků po zralém uvážení odpoví ano, jelikož zákonem tím docíleno bude velkého dobrodění pro držitele hospodářských zvířat, an bude jeho značný kapitál za nepatrný roční poplatek proti všem, ať nakažlivým či sporadickým chorobám pojištěn, neb dostane se mu ihned náhrady, za kterou bude sto opět nový dobytek si koupiti, aniž by musel na hospodářství dluh uvaliti. Zahyneli menšímu rolníku, domkáři neb dělníku jeho kravička, kterou si za trpce vydělaný peníz koupil a v které mnohdy celé jeho jmění spočívá, odehrávají se často smutné výjevy, jelikož ztráta taková bývá pro ně hrozná. Všemu tomu odpomoženo by bylo zákonem o nuceném pojišťování dobytka, neb i ten nejchudší dělník lehce těch několik krejcarů ročně si uspoří, které za pojištění by zaplatil. Při nynějším stavu pojišťování není mu to ovšem možné, jelikož musí se platit i vysoká prémie pojistná. No a zítra je první den nového školního roku.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Malá mohyla na kraji Pole na Pelhřimovsku připomíná sklárnu, která tam už 130 let nestojí. Památník postavili společnými silami obyvatelé v Josefínské Huti. A protože začíná nový školní rok, podíváme se do lavic malotřídky ve Věžnici.

0: Bardo, řekni fór.
1: Tak dneska dám dva krátký. To takhle běží dvě párátka do kopce a předběhne je ježek. První na to kouká a říká tomu druhému párátku: ty bláho, to jsi nemohl říct, že nahoru jezdí autobus? No a ještě do druhý nohy. Přijde muž domů a načapá svoji ženu v ložnici s milencem. Překvapeně vyhrkne: No co to? Manželka se obrátí na svého milence a povídá: vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Nosím černý brejle.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Jiří Korn.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, to jsou stálice české kuchyně v roli příloh. Občas zkoušíme i něco jiného, jako je kuskus, bulgur nebo rýžové nudle. Dnešní tip bude lákat milovníky knedlíků, ale nečekejte klasiku se spoustou mouky.
2: Knedlíky jsou naše oblíbená příloha. Mouka, vajíčko, nakrájená houska, ale umíme si je i pěkně vylepšit petrželkou, bílkovým sněhem. Určitě byste si vzpomněli, jaké vám chutnají nejvíce. Já jsem narazila na knedlíky, ve kterých sice trocha mouky je, ale tou hlavní ingrediencí jsou dva druhy sýrů. Do sýrových knedlíků se můžeme pustit, pokud si pořídíme 500 gramů sýra ricotta a k tomu dvě lžíce nastrouhaného parmazánu. Ricotto musíme nejprve nechat okapat třeba v cedníku a mezi tím si nastrouháme parmazán. V misce pak smícháme oba sýry a přistrouhneme k nim špetku muškátového oříšku. Chuť této přílohy potom bude opravdu úplně jiná, než jsme zvyklí. Do hmoty přidáme zlehka hladkou mouku, množství podle potřeby jen tak, aby vzniklo těsto hustší konzistence. Připravíme si vál nebo větší tác a dvě polévkové lžíce. S nimi odebíráme z těsta knedlíčky, které klademe na vál posypaný moukou. V ní je obalíme a necháme chvíli odpočinout. Nakonec už je jen uvaříme. V hrnci přivedeme k varu vodu, naházíme sýrové knedlíčky do ní a jakmile vyplavou na povrch, jsou hotové. Vyzkoušet je můžete při nejbližší příležitosti, kdy budete doma dělat hovězí maso na jakýkoliv způsob. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: U Svojkovic na Jihlavsku hoří, hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Policisté na Vysočině pomůžou školákům s přecházením silnic. Jihlava bude mít stromovou alej připomínající Václava Havla a sametovou revoluci. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Připravené jsou zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Deset jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa a trávy u Svojkovic na Jihlavsku. Na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Hoří plocha o rozměrech 100x20 metrů. Hasiči na místo pro pomoc se zásahem povolali také vrtulník. Na bezpečnost dětí na přechodech a chodnících se tento týden na Vysočině zaměří policisté. Od zítřka do konce týdne budou hlídkovat u škol. Vytipovali hlavně místa se zvýšeným počtem chodců a také ta, kde se v minulosti staly nehody. Dopravně bezpečnostní akce má podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové pomoci s návratem dětí do škol.
3: Je zapotřebí, aby na bezpečnost školáků dohlédli policisté, než si děti po prázdninách zvyknou na dodržování pravidel, zejména bezpečné přecházení silnice a využívání chodníků. Ale na pohyb dětí v ulicích si musí dát větší pozor a rychle si zvyknout také všichni řidiči.
1: Nová stromová alej vznikne v Jihlavě. Sázení bude spojené s výročím sametové revoluce a stromořadí ponese název Alej svobody Havel 90. Připomene i nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta. Výsadbu symbolických 90 dřevin různých druhů zaplatí nadace partnerství. Podle primátora z ODS Petra Ryšky bude alej vysázena 14. listopadu.
4: A jedná se o vysazení 90 stromů na skalce, kde už se začala ta ale i sázet tam od křížku, takže teď by se tam vysadilo další 90 stromů.
2: Sport.
1: Fotbalista Bradley Barcola je pátým nejdražším hráčem historie. Francouzský útočník přestoupil z domovského Paris Saint-Germain do Liverpoolu. Anglický celek za něj podle agentury AP i s bonusy zaplatí v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. 23-letý Barcola podepsal v Liverpoolu 5letou smlouvu.
2: Počasí.
1: V Hubenově nebo Vatíně je teď 22 stupňů, v Dukovanech 25. V noci může ojediněle sprchnout, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek přinese polojasno až oblačno, ráno a opět k večeru i skoro jasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Stále opatrní buďte na silnici vedoucí z Nového Města na Moravě na Věcov. Kousek za obcí Pohledec havarovalo osobní auto. Skončilo mimo vozovku v příkopu. Teď probíhá vyprošťování, jeden jízdní pruh je tam uzavřený a na dálnici D1 zpomalte mezi 75. a 82. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři s pomalu jedoucím vozidlem údržby a jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
2: Nepůjdeš.
3: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
2: No.
3: A je to strašně
2: a
3: veliká
2: škoda.
3: A nemůžu
2: za to ale ve škole?
3: No.
2: Že jim to tak zkazej.
3: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
2: Ano.
3: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
2: třídě. Když se chceš bátil, můžeš skončit na vejšku.
3: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
2: třeba
3: vím.
2: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
3: Tak se budu těšit.
2: A třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Moriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ty místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a nakle, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtě hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to je tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, slunce, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano, mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí, teda vadí, protože... Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin Skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: to
3: si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Že jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný.
8: Pojďte všichni, no,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Moriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já to mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no,
1: je to no, ještě lepší, dobře.
2: To by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím
3: večer.
4: Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsem
6: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
3: Ano. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíme. Na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou se otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to má to jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel, potom třeba potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště.
1: A ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: práci? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bobílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard, a? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu.

0: To Vašimka Zuzanou Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
1: Takže vážení posluchači, můžete se ptát. Naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz. Všechno psáno malým.
2: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.budoucipremier.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
1: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
3: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
4: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
3: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
4: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
3: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
4: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
3: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
1: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
3: Ano, vidím,
1: vidíte,
3: ano.
1: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
3: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
4: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
3: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
4: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko a už jí má.
1: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
6: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože
0: a to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
6: Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
0: ale
6: vidíš...
0: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
6: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
0: Ano, kdyby si omdlel, aby ti mohla chrstnout vodu.
6: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik těch není, že
0: by... To většinou nosí chlapy, ne?
6: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
0: Jako se zbál? Nebo?
6: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky. Jako a já nestojím o žádné překvapení. Jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
0: Je to přece podivné, no.
6: Ano, jednak je to, je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupí

0: nosím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
0: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900, anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat, tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko. Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jít rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak jo, já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Hasiči u Svojkovic na Jihlavsku likvidují požár lesa a trávy. V okolí Jihlavy cvičí výsadkáři. Na Žďárském Klafaru vzniká městský park. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Připravené jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Celkem 19 jednotek hasičů právě zasahuje u požáru trávy a lesa u Svojkovic na Jihlavsku. S likvidací ohně na ploše 100x20 metrů pomáhá i vrtulník. Oznámení přijali hasiči po 3. hodině odpoledne. Na místě je vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Několikadenní cvičení vojenských výsadkářů dnes začalo na jihlavském letišti. Parašutisté budou se skakovat nejen na letišti, ale také v terénu okolo města. Výcvik potrvá až do pátku a letecká technika se nad oblastí bude pohybovat i v noci. Upřesnila mluvčí 22. základny vrtulníkového letectva Sára Tomková.
3: Obyvatelé Jihlavy, Velkého Beranova, Ždírce, Dobronína, Stříteže, Měšína a Smrčné proto mohou zaznamenat zvýšený pohyb vojenské letecké techniky a také větší hluk. A to zejména během večerního a nočního výcviku.
2: Volná plocha mezi domy a silnicí na Žďárském Klafaru se promění v městský park. Radnice předala místo firmě, která na pozemku vytvoří tůně a cesty pro pěší a cyklisty. Doplní i stromy, lavičky, osvětlení a parkovací místa. Tůně ale podle mluvčí města Žďáru Blanky Sobolové nebudou primárně určené ke koupání.
4: Budou tvořit hlavně zázemí pro vodní živočichy a zároveň pomůžou se zadržením dešťové vody. Měly by fungovat tak, že když bude té vody hodně, bude hodně pršet, tak v těch tůních bude voda, ale zároveň třeba v suchých obdobích se z toho stanou takové jako kamenité tůně, kde té vody bude třeba na dně nebo vůbec, nebude tam žádný umělý přítok vody.
2: Park by měl být dokončený příští rok v srpnu. Město za něj zaplatí 45 milionů korun. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíce peněz půjde na Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to přes bilion korun. Druhá největší je suma a týká se školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle ministra Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
2: Vrchní soud potvrdil europoslankyni a zároveň jihlavské zastupitelce Janě Naďové z Hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Její advokát Josef Bartončík s rozhodnutím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie. Obžalovaný také premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené.
1: Sport.
2: V kádru hokejové Komety Brno končí Brandon Davidson. 35-letý kanadský obránce v klubu působil 2 roky. Do minulé extraligové sezóny ale vinou zranění nezasáhl. Podle sportovního manažera Komety Tomáše Vincoura končí Davidson kvůli přetlaku v obranných řadách. A také proto, že klub chce dát šanci spíše mladším hráčům.
1: Počasí.
2: V Přibyslavi je právě 22 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Bystřici nad Pernštejnem 25. V noci se může ojediněle objevit přeháník a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. Zítřek přinese polojasno až oblačno, ráno a opět k večeru i skoro jasno. Na teploměru naměříme 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na trase Nové Město na Moravě Věcov stále pozor, kousek za obcí Pohledec. Osobní auto tam sjelo do příkopu, probíhá vyprošťování a jezdí se pouze jedním pruhem. Na hlavním tahu číslo 38 na Jihlavsku u Svojkovic hasiči likvidují požár na poli, jak jsme vás informovali ve zprávách. Řidiči tam přibržďují, v jízdním pruhu ale nic nepřekáží. A na D1 pozor na 82. až 81. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavené vozidlo, počítejte s překážkou na vozovce Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná pondělní den v kraji. Růžová proti růžové, fotbalistky Nového Města a Krouny ještě před výkupem řešili nečekaný souboj, kdo bude moct nastoupit v oblíbených růžových dresech. A domácí nakonec museli převlékat. Jak dopadla odveta na hřišti, tak i to bude jedním z témat dnešního dne v kraji na Českém rozhlasu Vysočina už za několik minut.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Policisté na Vysočině se v tomto týdnu zaměří na bezpečnost dětí na přechodech a chodnících. Od zítřka do konce týdne budou hlídkovat poblíž škol. Vytipovali především místa se zvýšeným počtem chodců a také ta, kde se v minulosti bouralo. Dopravně bezpečnostní akce má pomoci s návratem dětí do škol, uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: Je zapotřebí, aby na bezpečnost školáků dohlédli policisté, než si děti po prázdninách zvyknou na dodržování pravidel.
1: Žáci v Lukách nad Jihlavou zůstanou doma o dva dny déle. Zahájení školního roku jim odsunula nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Ředitel školy Michal Vrzáček proto vyhlásil dvoudenní volno. Podrobněji se tomu budeme věnovat v reportáži po 17:30. Jihlavská nemocnice má novou magnetickou rezonanci. 8-tunové zařízení s označením 3T disponuje dvakrát silnějším magnetickým polem a lékařům pomůže k ostřejším a detailnějším snímkům lidského těla. Jedná se o první takový přístroj na Vysočině, sdělila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
3: Zatím bude zahájen zkušební provoz. Do toho úplného provozu bychom měli jít zhruba tak počítáme měsíc.
1: V lesoparku Vlkovsko v Havlíčkově Brodě vznikly nové tůně. Poslouží k zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity. Primárně je ale brodské technické služby vybudovaly na žádost agentury ochrany přírody a krajiny. Kvůli ohroženým živočichům, popisuje ředitel služeb Václav Lacina.
4: Budou sloužit převážně pro přezimování obojživelníků, protože ve stávajících tůních, které jsou hluboké, přezimují i ryby, které poškozují tyto obojživelníky přes zimu.
1: Od zítřka musí řidiči počítat s uzavírkou mezi Třebíčí a Novou Vsí na trase Třebíč při Přibyslavice. Práce na opravách 5-kilometrového úseku potrvají až do konce listopadu a budou rozdělené na dvě etapy. Zítra silničáři začnou pracovat v úseku Třebíč, Sokolí, kde by měli skončit 1. října. Auta, nákladní automobily a cyklisté budou muset jezdit po objížďce přes Krahulov a Okřížky. Zpravodajský přehled končí. Den v kraji pokračuje. Pěkný podvečer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Máme čtvrt na šest a vy posloucháte pondělní den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Věřte, že takové klání jinde v Česku nenajdete. Na Žďársku začal třetí ročník okresní fotbalové soutěže žen. Vznikla hlavně proto, aby si ženy a dívky mohly zahrát soutěžní fotbal a nemuseli za zápasy cestovat desítky nebo stovky kilometrů. Letos se přidala i Krouna ze sousedního Pardubického kraje. K obhájkyním titulu z Nového Města na Moravě to má jen 30 kilometrů.
2: Tam je všechno 14-15 let, takže jako holky budou mít takový trošku křest ohněm, že jo. Mě přece jenom mají respekt, když tam vidějí 30-letý, 40-letý už ženy, tak jsem zvědavý, no, jak se s tím popasuju.
3: David Zelenka, sám levý záložník, bude fandit dceři 14-leté stoperce Krouny z Pardubického kraje, nováčku soutěže.
2: Už se jim blíží věk, kdy ve smíšený týmu nemůžou hrát. Takže jako když tohle to drží a budou to hrát, já budu jedině, že mají nějaký sport. Kámošky tady mají, znají se hodně dlouho.
4: Právě máme něco nového, nějakou zkoušku a jako těšíme se hodně.
3: Doteď teda nějaké turnaje, tohle bude soutěž, jak si do ní věříte?
4: Celkem jo, že už jsme jako předtím hráli různě s těma týmama, tak si právě myslíme, že bychom mohli něco jako vyhrát. Karolína Zelenková.
3: To je tato.
5: Tamhle,
4: jo? Jo, přesně tam.
3: Takže stoperka, to už vím.
4: Jo, jo.
3: Novoměstský trenér Bohumil Jandourek tady zatím nemá protějška.
6: My jsme chtěli získat zlatý hattrick, že bychom to chtěli, i když ty soupeři víme, že budou těžký, hlavně tady hlava B. O Třebíče úplně nevíme, co máme čekat a vlastně ani o té Krouny dneska. Tady může být těžký úplně každý. A Bystřice se nám zlepšuje, Polnička to taky posiluje, takže tak soutěž se zkvalitňuje. Tady máme taky nachystaný, taková naše novinka, jedna písnička, rostičku na uvolnění. Jo?
3: Obě ženstva dorazila ve stejné barevné kombinaci. Růžové triko, černé trenýrky, černé štulpny.
7: Bylo to hodně těžký, protože my hrajeme jenom s tou naší růžovou, takže teď máme dresy starších žáků. Velikostně dobrý, ale prostě barva škoda.
3: Máte jim na hřišti co vracet, ne?
7: Jo, to rozhodně. To rozhodně.
3: S trojkou na tmavě modrém drezu vybíhá na trávník nebo městská záložnice Karolína Šimková. O růžové drezy pro tentokrát přišly o 3 domácí body, ne? Novoměstské fotbalistky vyhrávají 3-0. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

Posloucháte Eden v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Máme pro vás další tip, kam se vydat na výlet, a to do vesnice Doupě na Jihlavsku. Tam objevíte geopark Vysočina. Regionální stopař Adela Zachová nám z místa za několik minut přidá další informace.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Pokud máte rádi geologii, tak vás teď vezmeme do Geoparku Vysočina. Ten se nachází ve vesnici Doupě na Jihlavsku. Adéla Zachová, náš regionální stopař, na místo vyrazila taky. Adélo, tak co všechno můžeme v parku najít?
2: Dobrý podvečer. Ten geopark se rozkládá na ploše 205 km čtverečních a najdeme tu kromě toho i venkovní expozici u Roštejnské obory přímo pod hradem, kde jsem také já. No a tady je několik druhů žůl, například jemnozrna s vyrostlicemi živců a mohla bych jmenovat ještě další, protože žůla samozřejmě neolně patří k této oblasti a byla a je velice důležitá a podstatná. No a tohle je tedy jeden z pouhých 10 národních geoparků v České republice. Takovým tím hlavním symbolem je tu Míchova skála u Javořice, což jsou dvě skalní věže asi 13 metrů vysoké a kolem nich je také krajina plná zajímavých geologických útvarů, jako je Kamenné moře, úzříceniny hradu Štamberg nebo lomy v okolí Mrákotína, Řásné, Vanova nebo Panských Dubenek.
0: Takže tou naprosto typickou horninou pro tuto oblast je žula?
2: Určitě, rozhodně ano, je doslova na každém kroku, není to jenom obyčejný kámen, ta žula neodmyslitelně tedy patří k tomuhle místu, kameníci z ní po generace stavili domy, cesty, ale také i umělecká díla, tím jedním je například obelisk i na Pražském hradě, který určitě všichni známe.
0: Teď je tu geopark, ale co bychom v těchto místech našli dříve?
2: Když se vrátím zpátky opravdu o mnoho let, tak před 340 miliony let se dnešní geopark Vysočina nacházel 15 až 20 kilometrů pod zemí. Ta teplota tam dosahovala až 850 stupňů Celsia a bylo to v období varyského vrásnění, kdy tu vznikala obrovská horská pásma, měla až přes 6 kilometrů do výšky. No a potom přišlo ochlazování, miliony let eroze a vznikla ta dnešní žula, migmatit a nebo třeba i pararula.
0: Do Geoparku Vysočina v Doupěti na Jihlavsku nás vzal regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme za tip na výlet a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Jaký bude letošní už 11. ročník Jihlavského půlmaratonu a na co všechno se můžeme těšit? To dnes v dopoledním rozhovoru prozradila ředitelka závodu, náš host Hana Šabatková.
1: Bude to velký sportovní den a chceme, aby se ho tak i lidé pamatovali, takže jsme připravili samozřejmě půlmaraton, štafety, rodinný běh, závody pro děti. Jo. Chceme tam nalákat ty děti, aby přišly, aby se vytvořili ten krásný vztah k tomu sportu. Prostě. Bude tam toho hodně.
2: No, když se řekne půlmaraton, tak většina lidí, i já tady, si představím tu 21-kilometrovou trať a pořádnou dřinu. Jihlavský půlmaraton, ale doufám, není jenom pro zkušené maratonce. Kdo všechno tady může v neděli vyběhnout?
1: Jihlavský půlmaraton je sportovní akce úplně pro každého. Samozřejmě máme hlavní závod, který je těžší, ale i ty zkušený, i ty méně zkušený ho zvládnou úplně, si myslím, že skvěle.
2: Vy už jste to konec konců vyjmenovala. Máte dětské závody, taky rodinný běh, půlmaraton, štafety, desítku. Je pro vás v tomhle ohledu důležité, aby se opravdu v tom programu našel něco opravdu každý z těch účastníků?
1: Určitě, je to pro nás prioritou, aby tam přišly celé rodiny a běhali od těch nejmenších až po ty nejstarší, protože pro ten rodinný běh může přijít babička, děda s vnoučetem, můžou to jenom projít a podpořit, jo, prostě aby přišli všichni, celá rodina.
0: No a pozveme vás taky na zítřejší poslech Českého rozhlasu Vysočina, protože v našem dopoledním vysílání se zaměříme na téma duševního zdraví. Pozveme vás taky na týden duševního zdraví. Hostem Haly Dvořákové bude Martin Šťastný, vedoucí odboru klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace psychiatrické nemocnice v Jihlavě. Tak poslouchejte i zítra dopoledne Český rozhlas Vysočina a našeho hosta.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky pravidelně v tomto čase vysíláme souhrn zajímavostí z daného dne v našem kraji. Je tady tedy den v kraji. No a zítra se po dvou měsících prázdnin vrátí zase žáci a studenti do lavic. Netýká se to ale všech, protože například v Lukách nad Jihlavou zůstanou ještě doma a do školy půjdou o dva dny později. Může za to rekonstrukce tamní kuchyně, která se protáhla a nebyla hotová do konce prázdnin. Ředitel se proto rozhodl vyhlásit dva dny volna.
1: Tohle bude třeba přebrat.
2: Třídní druhéce Helena Zabilková se připravuje na nový školní rok.
1: Momentálně vybaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
2: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
3: Varna, to je hlavní kuchyň a vlevo je močná kuchyň, to je na přípravu svačenek a vlastně močných pokrmů.
2: A v té
3: chodbě
2: mezi varnou a přípravnou leží složený stavební materiál. Ve varně tady čerstvě vylitá nová podlaha.
4: Ty kuchařky budou primárně muset, aby bylo všechno hygienicky v pohodě, aby se dokázali zacvičit s těmi přístroji, které tady budou nové, tak aby měli na to čas a nemuseli distribuovat třeba i nějaké dovezené jídlo.
2: Vysvětluje ředitel školy Michal Vrzáček, proč se rozhodl o dva dny odložit začátek školního roku.
4: Komplikace je to dost, jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout.
2: Podle Vrzáčka není jisté, jestli kuchyně bude v den, kdy se školáci vrátí do lavic vařit. Připravuje se i na variantu, že se provoz spustí až v pondělí. V ten moment by žákům škola zajišťovala například bagety. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji, který se pro tuto chvíli už blíží ke svému konci, ale my pro vás budeme v našem kraji určitě sledovat i další témata a nabídneme vám je zítra. No a protože bude 1. září, to bude taky první školní den, tak se po 2 měsících letních prázdnin do jedné školy vypravíme. Do lavic po delší pauze tedy usednou na Vysočině 10 000 žáků. No a naše kolegyně redaktorka Tereza Pešoutová se vypraví do Vepřové na Žďáru. Uslyšíte a jak žáky, tak jejich rodiče. No a vůbec celou atmosféru vám zprostředkujeme už v zítřejším dobrém ránu. Po 18. hodině tady budou Dechovky pro Vysočinu a s nimi ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Tomáš Vodrážka.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Od požáru ve Svojkovicích odletěl vrtulník. Řidiči v Jihlavě se musí připravit na uzavírku Kosovské ulice. Fotbalista Messi ukončil reprezentační kariéru. Zítřek přinese polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Pět schozů vody si vyžádalo letecké hašení požáru u Svojkovic na Jihlavsku. Aktuálně už vrtulník odletěl. Plameny v suché trávě a lesním porostu zasáhly plochu přibližně 100x20 metrů a byl kvůli nim vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu. Na místo dorazilo 19 jednotek hasičů. Další hasební práce stále pokračují. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o téměř 80 miliard více než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce podle Schillerové peníze využít hlavně na investice, do zdravotnictví nebo dopravy.
4: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
3: Do zdravotnictví má jít o 50 miliard více. Na obranu chce vláda vyčlenit 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Kabinet ještě může parametry rozpočtu změnit, ale schválit ho musí do konce září a pak předložit sněmovně. Na uzavírky v Kosovské ulici se tento týden musí připravit řidiči v Jihlavě. Zítra a pozítří budou cestáři měnit povrch přímo v místní části Kosov a v části silnice směrem k obchvatu. V dalších dnech se práce posunou směrem k Jihlavě, dodává primátor z ODS Petr Ryška.
5: Ten poslední bude vlastně 3. 4., to je čtvrtek a pátek. To je od obchvatu, ale ne úplně až od něj, ale kousíček za obchvatem a vlastně k Susce. Takový ten úsek, ten je nejdelší, ten je skoro kilometr. Ten na to je 2 dny, že to prostě se škrábnou a položí ten povrch nový.
3: 8-místný mikrobus bude během komunálních voleb svážet lidi z místních částí Žirovnice do volebních místností. Podle jízdních řádů, které zveřejnila radnice, pojede po oba dny vždy z osady Strané přes Štítné a Vlčetín.
6: Mikrobus bude jezdit, protože před letošními volbami Žirovnická radnice snížila počet okrsků a některé z nich zanikly. 3 zmíněné místní části jsou vzdušnou čarou od Žirovnice vzdálené 2 až 3,5 kilometru. V Žirovnici se bude letos volit také do Senátu. František Jirků, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S Argentinou před 4 lety vyhrál mistrovství světa a 2x byl ve finále. V letech 2021 a 2024 se radoval z titulu na šampionátech Jižní Ameriky. Messi bude pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického týmu Inter Miami.
0: Počasí.
3: Ve Velkém Meziříčí je právě 26 stupňů, v Havlíčkově Brodě 24, Humpolec hlásí 22. V noci se ojediněle objeví přeháníky, teploty se stoupí až k 11 stupňům. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer i skoro jasno. Teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 přibrzděte ve směru na Brno, kousek za Humpolcem na 93. kilometru. Stojí tam porouchaný kamion. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. 18. hodina odbyla a to znamená, že ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina začínají dechovky pro Vysočinu. Pořád na vaše přání a prostor pro gratulace vašim blízkým. Od mikrofonu vás zdraví muzikant Tomáš Vodráška.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

Vacinováci odstartovali dnešní dechovky pro Vysočinu. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte telefonní číslo 22 155 49 99. SMSky ty můžete posílat na číslo 90 01 04 a pro písemná přání je nachystaný formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Právě z tohoto formuláře máme jeden restík ze včerejška. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Vzpomínky na Rhoznou pro našeho spoluobčana a zároveň nejstaršího občana naší obce, pana Václava Veselého z Rhozné, který v současné době žije u své dcery Zdenky v Jihlavě a včera se dožil svého životního jubilea, a to 98 let. Strejdo, zastupitelé obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou a Sbor pro občanské záležitosti z Rhozné ti do dalších let přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. Strejdo, stavím se na slivovičku, zavzpomínáme na ty dlouhá léta, co jsme spolu dělali zabíjačky a pořádně to oslavíme. Podepsaný je Pepa, děkujeme za zahrání. 98 tady nemáme každý den. Přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví i od nás z redakce Českého rozhlasu Vysočina. Jsou tu Vzpomínky na

0: té písnice Vzpomínky na Roznou se úplně vyčíslila moje trasa na kole, kterou jsem měl z Humpolce nedávno právě na Čeřínek. Objel jsem si tady ty všechny vesnice a ten Čertův hrádek, ale musím říct, že to byla velmi náročná etapa. Musel jsem se v Rychnově stavit v obchodě, abych si koupil něco na doplnění energie. Máme tu dalšího posluchače, pana Petra. Petře, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Všem posluchačům i vám samozřejmě. A chtěli bychom nechat zahrát panu Miloslavu Matouškovi k jeho dnešním 80. narozeninám. A chtěli bychom mu popřát, ať mu šlapou slepice a hlavně, ať mu šlape zdraví a dobrá nálada, síla, optimismus. A tohle všechno mu přeje jeho rodina, jeho dcera, jeho vnoučata, jeho zeť, jeho manželka a hlavně to zdravíčko teda.
0: Přejeme i od nás.
1: Písnička by byla poslední tango.
0: Máme to.
1: Jeho nejkrásnější tango, tak.
0: Písnička se přesně jmenuje Nejhezčí tango, ale písničku nejhezčí. Určitě si rozumíme, Petře, protože ta písnička se často hrává u nás v Dechovkách pro Vysočinu a já myslím, že udělá velkou radost. Mějte se hezky, díky za zavolání a naslyšenou.
1: Tak jo, děkujeme, naslyšenou.

0: Valčíkovou písničku vybral další pravidelný posluchač Jarda Susobí. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomášku, dobrý podvečer, tady Jarda Susobí. My jsme vám byli v sobotu na festivalu v Okrouličce a když jsme chtěli tancovat, tak jsme neměli komu předat naše zavazadlo. Klíče od toho, od baráku a tak dále a tak dále. A před náma seděli takový lidi šikovní, taky volají do dechovek. A nakonec jsme se domluvili, že to jsou ze Skaly manželé Standa a Majka Leciaksovi. Tak ty nám vždycky, když jsme chtěli jít, aby jsme mohli jít tancovat, tak nám pohlídali, no, peněženku, prostě tu kabelku. Tak já jsem jim slíbil, že jim necháme zahrát. Tak jsme vybrali písničku, je to Valčík, jmenuje se to Vlaštěvičky. A přeji jim to Jarda a Maruška z Úsobí a Tomášku, pusť to tam. Přeji příjemný poslech a děkuju. Pusť to tam.
0: Pouštím rád. Písnička Na podzim, když Vlaštěvičky k odletu se chystají. Možná malinko předčasně, ale nevím, jak to teď v přírodě je. Tak se mě, Jardo, hezky a písničku Ostrahovanky posíláme. Naslyšenou.

0: pocity vstoupili do nového školního roku žáci na základní škole ve Vepřové, to uslyšíte zítra ráno po 8. hodině, kdy vás také pozveme na branný závod seniorů do Jihlavy.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: V tuto chvíli také s paní Janou z Martinic, s kterou jsme se shodli, že u nás v Česku je to nejkrásnější. Že jo, Jani? Dobrý podvečer.
3: Ano, správně. Krásná země, jak i v těch písničkách se zpívá, to je doslova. Ale dneska si nedáme o krásný zemi, dneska si dáme písničku od pana Tomáše. A já vám děkuji, že jste mě našel. A prostě nechám zahrát všem, ať se máte všichni hezky, ať se máte rádi, ať jste zdraví a máme se všichni pěkně. Vám Tomáši moc děkuji a buďte zdravé. Děkuji.
2: I vy, mějte se moc hezky, Ani, a písničku Bubenické tango posíláme. Naslyšenou.
3: Ano, krásnou. Naslyšenou.

0: jsem bubeník a kdo je více zpívalo v písnice Bubenické tango. Paní Jana z Jelmu je připravená, aby vybrala další písničku. Jani, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Tak Bělohlávková Jana z Jelmu, dala bych zahrát manželovi, dneska to je rok, co mi zemřel, tak bych mu chtěla dát zahrát do nebička nějakou rybářskou nebo hasičskou písničku.
0: No to já ani raději zahraju tu rybářskou, protože já jsem teda rybář, který nebyl letos na rybách, ale jinak jako srdcem jsem rybář.
1: No tak dobře, tak vám děkuju moc krát.
0: Písničku posíláme nahoru do nebíčka. Mějte se, Jani, moc hezky, naslyšenou.
1: Jo, taky, naschledanou.

Poslechli sme si Budvarku ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Další vzkaz tu máme a je tu e-mailové blahopřání. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Písnička pro mámu, pro naši spoluobčanku paní Marii Hlaváčkovou z Rohozné, která se právě dnes dožívá svého životního jubila, a to 90 let. Paní Marie, zastupitelé obce se starostkou paní Štěpánkou Šteflovou a Sbor pro občanské záležitosti z Rohozné vám přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobní pohodu a ještě mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. Děkujeme za zahrání v Rohozné, tam budou mít hodně zastupitelé napilno, když budou chodit gratulovat svým lidem. 98, 90, to je pěkné. Písničku pro mámu zaspívá Karel Hávek.

0: To je úžasný způsob, jak Karel Hála ty písničky zpívá. Vždycky si rád poslechnu a když to mám takhle ve sluchátkách a slyším každý nádech, je to opravdu paráda. Dalším posluchačem, který se dovolal, je Vítek z Třebíče. Vítku, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, já tě tak zdravím a zdravím všechny přátelé Dechovky. Dneska bych chtěl nechat zahrát dětem na zejtřejší první den ve škole. A bylo by to sice pro moju manželku, pro moje děti, pro moju maminku a Bóďu Matróze. A ještě pro Svobodovi a Kvajzrovi, samozřejmě jako po každý, dědečka a bábičku.
0: Dobře, Vítku. A já ještě nechám zahrát pro všechny učitele, aby vykročili pravou. Já zítra budu se na to soustředit.
1: Na to jsem zapomněl úplně.
0: Ano, budu, já se na to budu zítra...
1: A pro Jana Komenskýho, tyjo.
0: Jo, já se zítra budu soustředit, abych vystoupil pravou. Dobře, tak jo, písničku máme nachystanou. Je to taková, jak jsi říkal, ryčná a veselá, právě ideální na ten dobrý start. Tak se měj moc hezky, Vítku, a díky za zavolání.
1: Já taky děkuju. Naslyšenou.

0: To byl slavný věz Gladiátorů. Tuhle tu písničku nebo skladbu určitě poznal Láďa z Jičína, to je velký odborník dechovkový. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku, já vás zdravím a všechny posluchače tohoto pořadu. Samozřejmě to byl můj oblíbený majstrštyk Julia Fučíka, věz Gladiátorů. A já vyberu také jeden majstrštyk. Bude to Ospera Václava Maňase mladšího. A text mu napsal Vladimír Salčák, bude to Polka Tichučko zavolaj, bude to kapela Nedakoňanka, který řídí inženýr Miloslav Běhávka, umělecký vedoucí soubory Radomil Cíleček a budou to zpívat tři výborní zpěváci, Svatava Šňupíková, Marie Mezuljaníková a Milan Ježík. Tato nahrávka pochází z roku 2008. Přeji vám do studia, panu Maňasovi do Zlína a všem posluchačům příjemný poslech a příjemný večer a děkuji za zahrání.
0: Láďo, my děkujeme za vyčerpávající informace. Mějte se krásně a brzo zavolejte, ať se zase něco pěkného rozvíme o dechovce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a já tu mám ještě další přáníčko pro moji maminku Marii Lorencovou z Výčab k dnešním 86. narozeninám. Přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, vitalitu, kterou má na rozdávání. To jí přeje syn Jenda s rodinou.

Než půjdeme za Lubošem do Malče, tak jsou tu pozvánky na následující víkend, kam zajet na pěknou dechovku. Je opět pěkný pestrý, protože je čas dožínek. 5.9. tuto sobotu vás zveme do Pelhřimova na dožínky. Tam budou od 13 hodin. Hraje tam malá muzika z Pelhřimova a Vysočínka. 5.9. na Jihlavském náměstí také dožínky od 10 hodin.

0: do příjemek, Vlastíkovi Dlouhýmu, na Kozí vršky, Vendovi Peskačovi a do Zdislavic, Jirkovi Prokopovi. A že jim přeju krásný konec prázdnin. Moc vám děkuju za zahrání a přeju krásný večer.
1: Luboši, i vám krásný večer. Naslyšenou.
0: Děkuju moc.
1: No a já přidám další přáníčko. Prosím o pěknou písničku pro Marka z Lanškrouna. Děkuji. Přeji hodně zdraví i vašim blízkým. Je podepsaná Hanka z Jihlavy. To byla jedna z vašich SMSek. Zůstaň chvíli a šohajka.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Maruška Spolné, která je na telefonu, mi říkala, jak je krásně vycepovaná od manžela, že prý si šel přehrát harmoniku a že musela sedět a poslouchat. Ale koukám, že mi někam zmizela z telefonu. Každopádně chtěla zahrát pěknou písničku pro manžela a pro všechny, kteří posloucháte. A já k tomu přidám ještě jednou SMSku. Prosím, zahrajte nám pro radost píseň Ta naše láska od Valašky. Děkuje Jirka. Tak tuhle tu písničku zahrajeme. Pro vás, pro všechny a pro Marušku do Polné.

0: Jednu z nahrávek, která je hodně stará, jedna z těch nejstarších, co tady máme v Dechovkovém archivu, tak zahrajeme právě teď. Prosím o zahrání písničky pro manžele Křížkovi z Vyskytné, Stavili tesaři. Děkuji, Milada Štěpánová je podepsaná. Já jsem vybral nahrávku Plzeňačky a je to takový náhled do našeho dechovkového retrokoutku.
1: Dechovkový retrokoutek.

Plzeňačka zahrála písničku Stavěli tesaři. Je tady poslední dnešní přáníčko. Prosím zahrát pro Jarouška, paní Teráčkovou, Janovi Zihlavě a všem, co poslouchají písničku Pro tátu. Děkuje Verča z Pelřimova. Vybral jsem nahrávku muzikantů z Jižních Čech, kteří pořádali krásný festival minulý víkend v Chýnově a myslím, že podle fotek se to moc pěkně vydařilo. Jen tak dál. Dnešní dechovky, jak jsem říkal, jsou u konce. Loučí se muzikant Tomáš Odrážka. Naslyšenou příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Europoslankyně a jihlavská zastupitelka Naďová nesouhlasí s rozsudkem v kauze Čapí hnízdo. Ve Žďáře vzniká na Klafaru městský park. Silnice mezi Třebíčí a Novou Vsí bude od zítřka neprůjezdná. Úterý přinese polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Vrchní soud v Praze potvrdil tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun v kauze Čapí hnízdo pro europoslankyni a zastupitelku města Jihlavy Janu Naďovou z Hnutí ANO. Sama na dnešním jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu. Případně se bude bránit dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
2: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž v příkrém rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
0: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný také premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je jeho stíhání pozastavené. Volná plocha mezi domy a silnicí na Žďárském Klafaru se promění v městský park. Radnice předala místo firmě, která na pozemku vytvoří tůně a cesty pro pěší a cyklisty. Doplní i stromy, lavičky, osvětlení a parkovací místa. Tůně ale podle mluvčí města Blanky Sobolové nebudou primárně určené ke koupání.
3: Budou tvořit hlavně zázemí pro vodní živočichy a zároveň pomůžou se zadržením dešťové vody. Měly by fungovat tak, že když bude té vody hodně, bude hodně pršet, tak v těch tůních bude voda, ale zároveň třeba v suchých obdobích se z toho stanou takové jako kamenité tůně, kde té vody bude třeba na dně nebo vůbec, nebude tam žádný umělý přítok vody.
0: Park by měl být dokončený příští rok v srpnu. Město za něj zaplatí 45 milionů korun. S uzavírkou mezi Třebíčí a Novou Vsí musí od zítřka počítat řidiči na trase Třebíč - Přibyslavice. Práce na opravách 5-kilometrového úseku potrvají až do konce listopadu a budou rozdělené na dvě etapy. Zítra začnou silničáři pracovat v úseku Třebíč - Sokolí, kde by měli skončit 1. října. Auta, nákladní automobily a cyklisté budou muset využít objízdnou trasu přes Krahulov a Okřížky.
1: Sport.
0: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová prošla do druhého kola tenisového US Open. Rakušanku Krauzovou přehrála hladce 6-3 a 6-0. Svou krajanku následně napodobila Marie Bousková, když francouzku Jacquemotovou porazila 2x6-2. Teď hraje Sára Bejlek, dnes ještě na kurt nastoupí Linda Nosková a Kateřina Siňáková.
1: Počasí.
0: V noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí až k 11 stupňům. Zítra nás čeká polojasno až oblačno, ráno a pak znovu večer i skoro jasno. Teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi moravskými Budějovicemi a obcí Vranín havarovala motorka. Probíhá vyšetřování nehody, dejte tam pozor, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme. Jak to je s tím moci, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Jako nezastaralé. Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit, podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den, a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal. Člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci, a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdeme se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit. No.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct? To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijou, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takový fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní...
1: Už umřel. Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: a dobu. A časopis vás. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm-hmm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No
1: je,
2: ale
1: je to tak.
2: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu a začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů, teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobnosti Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
2: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
3: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
2: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
4: Tam jde o to, že v 1. zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
1: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
5: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
1: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v 8. finále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sackou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton ohnout nebo zlomit? Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka. Slavná židle z ohýbaného dřeva. Nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi, ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později, v roce 1861, v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality, v oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku, a v zelený chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda, když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte to tu ruku tady. Dejte sem, no,
14: tak,
7: tady.
14: Ano, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak. Tak to přidržíte. Teďka
16: přiložím tam takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady.
7: Tak.
14: Jej, do toho, držte to těžký.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak to zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to, ale musím se dostat do těch drášek.
16: Ano.
7: Tak, pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to převedu tady.
14: Pachaj vám, neublíží.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. No, já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u Rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
9: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Že to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z buku.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Taký odstín je napsaný nahoře nad tou kádí. A ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku, zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování, máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let. A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michael Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
17: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem – židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá, ta základní verze, celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, 2 přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Tonet měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, mm-hmm. Každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
5: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
2: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
1: Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: nádherná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili. Trochu protáhl tvář a řekl.
Aha, takže děti. Poplácala mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem navzdory prostředí si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti, a teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy brož, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvé jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vstyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil jí za odpuštění a zase jí zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a záclona v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic, v hluboni.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenunká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký

pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám: jdu, občane Tudyma, prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té

kapacity firmy Van Berkel a pan Čichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Čichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Čichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jako by ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Čichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích, tak jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě, tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty, otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských na hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitanček a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy, vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nám nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepej, to si spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 100 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něho i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem přelekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, že se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte. A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácl pořád, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že myslel, že se ostudu propadne z toho pátou patra až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel vím, nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice. Dokonale, ty jsou tak dokonale prysy, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic. Nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně. A to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, ona, které já jsem neslyšela, že. No a taky mě tak dokonale přesvědčen. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné, a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no ne, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho, tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete déjà vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já jsem stará osoba, 85 let, a pak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s tím
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje nebo šáliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla se, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mně nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál no, se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, i já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatroubil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No, to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero, a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, Ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to, no, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, Ježíš Maria, teď to zase není ona, a tak hledám další a ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala
0: auto. Já to zrovna chtěla říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto snít, to vaše s něčím nějakým jiným neplatla.
1: Dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svou ženu se svou sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byli si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z ničeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, jmenovala se asi Tereza, no to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel vědět, že manželka není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. Mm. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: Hmm. No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo, mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla takovou, jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběž do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že vy jste prodal, mě ho nemzletilo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradu.

0: kontroly tváří, jo. To, kdybych chtěl udělat, tak to neprovedete. To by nedokázal jste, jo. A takže ta star, co byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám. Ta to ještě dovršila taky. A ta mladší, nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
1: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vy hlásíte odjezdy vlaků na brněnském nádraží.
0: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednout. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My, a my jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstala, někam šel. Starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázní, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
1: No není se čemu dělat.
0: Udělat, tak to neprovedete, to, co se stalo.
1: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už to někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Už shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla. A říkám, ježišmera, vidíte, já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nandala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a ona mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto. A ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto. Já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat. Říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídá, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás spletl, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. Zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No ale, že zezadu.
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: To nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale já odmetala s nich, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, je všech postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si co si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako. Šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem vás skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale Můžu vám říct, že jak jsem jej častoval, jakýma slovama, hrůza.
0: Si dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky. Přesně, a zástupce tak. Pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, a my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se o víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme také do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovém nízkém paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si spolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům po patrovejš, že
0: jasně,
1: jo.
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh. Sice krátký, ale moc hezký příběh. Ale o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, byl to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože čuju večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, v Jeseníku a ta záměna, tako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, to otecky si mě se dobro navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, Patek přijede, on ti sobotu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam v hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně a synové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že když jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou, ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo. No tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeční dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeční dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce. Takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím. To člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No, byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buneční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. Říkal, že tak to ne. Říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impozorní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svátek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Oline, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví a vy nevíte vůbec nic, tak je to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. On ten pán se zastavil a říká, co blbneš si debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. On přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád a ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl pod mě, jo, samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a kousek měl jít potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň, Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým, nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud, no.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicový a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenýrky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenýrkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenýrkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila? Tak, pustila?
1: Pustila, určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo jest pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat. Opatruj si, mě se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty, na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem Noční linky. Jsou pravidelným posluchačem Noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: tím vaším klíčem?
1: Opravdu. Odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to se mi nepodařilo, ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměra nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladačskýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
1: Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji. krásnou dobrou noc a další doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: říkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažít, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílne, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašný pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to běž špatně, já povídám, no a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
0: a teď na něho
1: ale otočím. Musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
0: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smíchy neudržela, no ale on byl zaražený jak trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
0: ne,
1: už,
0: ano,
1: jak,
0: ano.
1: Jak bych to řekl slušně, a už vidí. Jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
0: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
0: Ano, jenomže toto jsem to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250 na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a že kam pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no ne vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povídám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych mi byla za nějakou takovou ošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černou horu, výborně. Tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkala, když se někde zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Volno bylo teplo. Tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. A ve finále teda

0: že pojedem domů. Ještě jsme se tam tak porozhlídli a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, Ježíš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule, bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, no. On vám ujel.
0: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď se mě šrotovalo.
1: No a to, tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
0: No. Ale on asi mrzkl to z té zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No ale za chvílku byl zpátky. No ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
0: Takže asi nebyl to životní partner Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu osmnáctku no, nějak, no. Jo, to potom ještě poloviční, no. Vy jste vlastně vypila půl litru no. Rumu, de facto.
0: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete. Každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
0: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo, no.
1: Držím
0: tak
1: pěsti.
0: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se. Ale držím pěsti, myslím na vás.
0: Ano.
1: Mějte
0: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Garriků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No a vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje?
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je na pováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, bleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké. Ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

P.T. Pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému mořelet. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Bez všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That's very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starého židnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet. Protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a

0: Vidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
1: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
0: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
1: Proč jste zatajila tohle?
0: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
1: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy.
0: Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
1: Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
0: Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku